0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

chtějí stavět, ale nemají kde. Jih Moravy má zatím nejméně parcel tady u nás v Česku a i to probereme u nás na Krokodýlu. Málo parcel i peněz brzdí dostupnost bydlení na Jižní Moravě. Vyplývá to z průzkumu společnosti, která mapovala situaci ve 109 městech a obcích v kraji. O jeho výsledcích diskutovali i odborníci a politici na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Tak budeme doufat, že situace se u nás zlepší, přejme si to a vám přejeme příjemný poslech hitu Krokodýla.

0: Zvuk nepoví. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Znojmo hledá projektanta, který přemění bývalé lázně na sportovní halu a právě jen to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Do Znojma ladíme tam samozřejmě Krokodýla na 96,2 FM. Zdravíme. No a příprava nové víceúčelové haly v objektu bývalých městských lázních na náměstí Svobody ve Znojmě postoupila do další fáze. Rada města v týdnu schválila vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace, která naváže na již dokončenou architektonickou studii od kanceláře Burian Křivinka. Tak, Znojmáci, těšte se, další krok je tu. Zdravíme na naši znojemskou frekvenci 96,2 FM a přejeme hezký poslech dalších hitů.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Pílí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 119 000 korun. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Hit the beat and take it to the first note.

0: 5 hodin 29 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den, tady je Radio Krokodýl. Dnes ve čtvrtek 10. září a budeme hrát hlavně všem Irmám, které slaví svůj svátek. Tak nám konečně zapršelo, někde trochu víc. Možná i než by bylo milo, dívám se, že třeba tady ulice Jedovnická, tam je uzavřen pravý jízdní pruh, protože je tam zatopená komunikace, tak jenom počítejte s tím, že jak nám noc je pršelo, tak na některých místech, neříkám, že v centru, ale někde můžou být třeba i lehce popadané větve, ano, těch srážek bylo někde víc, než by bylo milo pro někoho, tak doufujeme, že tohle dobře dopadlo a také dobře dopadne. Je tam taky chladněji, musím se přiznat, po několika měsících jsem si vzal dlouhé kalhoty, takové zvláštní. Ale tak to zkrátka je. Ale nebojte se, to léto, neříkám, že úplně neskončilo. Včera ty teploty byly opět opravdu velmi vysoké. Na večer se nám ochladilo samozřejmě. Dneska to bude s teplotami výrazně nižšími než včera. Ke 30 se to určitě nedostane, ale v těch dalších dnech by snad mohlo být příjemné baboletní počasí. Přátelé, ať se vám dneska daří vše, na co sáhnete. Dobré ráno, dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5.40, to je přesný čas, kdy posloucháte Rádio Krokodýl. Jak je venku? Neprší tam. V Brně máme 12 stupňů, ve Vyškově taky 12, Břeclav, tam je teplej, tam je 14, ve Žďaru nad Sázavou je jenom stupňů 10. Ty dnešní teploty nebudou moc vysoké oproti včerejšku a hlavně předvčerejšku. Dnešní odpolední teploty na severu kraje jen kolem 18, jinde 19 až 22 stupňů. Převažovat bude oblačno, sem tam i polojasno, ale pršet by během dneška nemělo. Dobré ráno.
2: Je to tady. Dva brněnské týmy. Jeden velký souboj. V roli domácího týmu vyzveme v sobotu od 15 hodin SK Artis Brno. Pojďme společně ukázat, jak silnou podporu dokážeme z tribun vytvořit. Na zápas se nalaďte už od dopoledních hodin v předzápasové fanzoně, kde vás čeká šancefest a bohatý doprovodný program. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Vyprodáme stadion. Fandíme s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin a 59 minut, k tomu čtvrtek 10. září, právě dnes, právě teď, v téhle chvíli vás ze studia Rádia Krokodýl zdraví a dobré ráno přijí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné čtvrteční ráno, brněnské zoo se narodila mláďata kapibar, i o tom ve zprávách.
0: Co dáme po 6. bude Sean Baker. Savage Garden. A celé to zahájí Pokáč. Život prostě občas ne. Máte zalito?
1: No rozhodně.
0: Jo, jo.
1: Po včerejšku, ano.
0: Ano, včera poměrně dost pršelo, ještě trošku podrobněji proskoumám, kde a kolik napršelo. Dívala jsem se, že u nás napršelo krásných 16 mm, což konečně aspoň trošku zalito. Jak máme teď venku? Máme tam 12,5 stupně a o moc teplej nebude. Nebude tam žádných 30. Dneska se očekává maximálně teplota v rozmezí 19 až 22 stupňů. Jenom...
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V brněnské zoo se narodilo 5 mláďat kapibar. Návštěvníci je mohou vidět v horní části zoo nedaleko od tropického království. Aby měli kapibary se svými mláďaty potřebný klid, tapíři teď nejsou ve společném výběhu k vidění.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní mrazu vzdorný kaktus opuncie. Ochranáři jej Podivíně a Tabulové nově zaznamenali i na svatém kopečku u Mikulova. Severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
1: Často skryté dvůrky, zahrady a zákoutí v historickém centru Litomyšle oživí koncem týdne akce Litomyšlské dvorky. Od pátku do neděle má na programu směs výtvarných, hudebních, divadelních či dalších akcí. Na všechny bude vstup zdarma. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. O své rezignaci včera informoval výkonný výbor svazu, který to vzal na vědomí. Nahradí ho současný místopředseda Petr Pála.
3: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Slovo má v téhle chvíli Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Nové omezení je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Krhovem a Černou horou a houstne provoz už u Lipůvky ve směru do Brna. Nové omezení je také na silnici 50 z Bučovic do Brna za Slavkovem. A doprava zpomaluje na dálnici D1 z Prahy do Brna před 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
0: Lenko, děkujeme. Je tady ještě čerstvá nehoda na trase Třebíč, náměšť nad Oslavou na příjezdu do náměšť. Tam u odbočky na Vícenice se řeší nehoda, tak tam taky dejte pozor. Dobré ráno.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 6. hodině raní, dobré ráno přejeme.
1: Krásné ráno, svátek má Irma a taky dnes u nás bude test benzín zadarmo, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 9,5 minuty, pojďme řeknout do historie na dnešní den, na 10. září. 10. září roku 1799 vznikla umělecká škola Společnosti vlasteneckých přátel umění, dnešní Akademie výtvarných umění AVU. Dekretem císaře Františka I. škola sídlila v Klementýnu a jejím prvním ředitelem byl pan Josef Berkler. V roce 1898 rakouská císařovna Alžběta Bavorská byla zavražděna italským anarchistou Luigim Lucenim. V roce 1928 při železniční nehodě v Zaječí zemřelo 24 lidí a dalších 50 jich bylo zraněno. V roce 1947 byl plánovaný atentát na 3 ministry české vlády, pány Zenkla, Drtiny a Masaryka, zmařen. Dostali poštou balíčky s trhavinou. Přišlo se na to však dříve, než došlo k explozi. Co zmíníme ze světa? Třeba rok 1902, kdy v Austrálii skončilo několika týdenní období sucha, jedno z nejhorších v historii úplně celé Austrálie. Mrknem taky na rok třeba 1942, kdy proběhlo vylodění britských jednotek na Madagaskaru. Zmíníme také třeba rok 1977, kdy ve Francii došlo k poslední oficiální popravě gilotinou. A v roce 1993 v USA na stanici Fox byla odvysílána první epizoda kultovního seriálu Akta X. A v roce 2013 Apple představil nový iPhone 5S a iPhone 5C. Kdo dneska slaví narozeniny, mám tady známé. Například Kateřina Hrachovcová, ta dneska slaví 52. narozeniny. Herec Ondřej Pavelka slaví dneska 71. narozeniny. A dle mého skvostný herec Colin Firth, ten dneska slaví narozeniny 66. Kdo slaví svátek? Je to Irma a také Irmina. Dnes je světový den prevence sebevražd. No a mezi 10. a 11. zářím, tedy dnes a zítra, se slaví dny evropského kulturního dědictví. Pranostika praví, neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim. No a dneska trochu zapršelo, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Pokud slavíte, mi gratulujem, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl. Hey, what a perfect day.

0: krokodýlu, 6 hodin a 19 minut tomu, co dnešní počasí, tak to bude dneska bez deště a bude teplej, než je tam teď. Zatím tam máme jen a pouze 12,5 stupně. Jinak jsem si díval, kolik u vás napršelo, Katko, včera.
1: Ano.
0: Výrazně víc než u nás. U nás napršelo za včerejších 16 mm, u vás 40 v Soběšicích.
1: A přitom byste to možná potřebovali víc.
0: Výrazně.
1: Jako když to myslím, no, jako že naše rodina a vaše rodina.
0: No, jasně. Vyprahlá poušť u nás na zahradě.
1: Zahrádka.
0: Sekačku jsem nepoužil.
1: Už ani nepamatuješ.
0: Už ani nevím, jak se startuje.
1: Jak se to jmenuje?
0: Jdeme na stručné zprávy.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Obyvatelé brněnské ubytovny Podlesí se musí do týdne vystěhovat. Budova se prodává. Podobný scénář a chystaná rekonstrukce čeká i ubytovnu Pohoda. Majitel bezdlužným nájemníkům nabízí dočasný azyl. Spousta rodin ale nemá kam jít. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na valném shromáždění OSN a další aktuální otázky. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 85 setin stupně nad průměrem z let 1991 až 2020. Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyř hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová 6-0-7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul zítra. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Je sice pravda, že dneska klima potřeba nebude moc na chlazení, ale letošní leto ukázalo, že se hodí. No a prosím pěkně, my pomáháme a tenhle týden nadělíme někomu z vás klimatizaci, včetně montáže, zadarmo.
2: Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, každý měsíc po celý rok.
1: Pokud někoho znáte, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak mrkněte a napište příběh na www.81pomáha.cz. Je to na vás.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Nové omezení je na silnici 43 ze Světa v do Brna mezi Krhovem a Černou horou a houstne provoz už u Lipůvky ve směru do Brna. Nové omezení je také na silnici 50 z Bučovic do Brna za Slavkovem. A doprava zpomaluje na dálnici D1 z Prahy do Brna před 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Ještě pozor na trase Střebíče na Brno na silnici 23 před náměstí nad Oslovou. Došlo k nehodě. Počítejte s omezením, ale zdržení je minimální. A pozor také ještě na odstavené nákladní auto na D1 na kilometru 225 od Brna na Vyškov.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl sedmé z těch nejmenších uděláme meteorology.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se zeptali, proč se dělá mlha.
3: Protože prší a je hodně moc zima, tak se zapařuje.
4: Protože prší. Mlha je bílá.
5: Protože nemáme rádi a dělá se mlha, když jsme už jeli na tábor.
6: My byli taky na táboře.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Safri duo Velile Helele na Krokodýlu 8 minut po půl 7. Katka má pro nás připravené stručné zprávy.
1: A Tunde je meteorolog, tak jak bude.
0: Jako dobrý.
1: No.
0: Trošku přesněji, nebude žádný pařák, dnešní odpolední teploty se očekávají v rozpětí 19 až 22, ale pršet by dneska nemělo.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Hezké ráno, na jihu Brna srazil včera ráno vlak ženu, která zemřela. Vyšetřování omezilo asi na 3 hodiny provoz mezi stanicemi Modřice, Brno, Horní Heršpice. Neštěstí vyšetřuje policie. Medvěd na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu na člověka, který utrpěl zranění. Incident se stal u obce Suchá hora už v úterý. Zraněný byl ošetřen v nemocnici. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při odletu z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. málem zasáhl dron. Včera to bez podrobností řekl norský premiér. Osminásobný držitel zlatého míče Lionel Messi kupuje podle španělských médií druholigový fotbalový klub CD Eldense. Majoritní podíl získá od kolumbijské investiční společnosti, která se stala majitelem klubu loni v říjnu. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
6: když se to má podařit.
7: Fandíme s vámi.
8: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím.
7: Fandíme s vámi.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 7 hodin. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Víme, že na brněnském výstavišti vznikne veřejné akvárium čítající stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet bude v pavilonu C a k vidění tam má být asi 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíci živočichů. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2027 a návštěvníkům by se akvária mohla otevřít ve druhé polovině roku 2028. Projekt vyjde asi na 700 milionů korun.
1: Jsem se úplně vrátil do dětství. Do dětství, když jsem byl malý, tak jsem měl akvárium. Dřív takový pídi, potom jsme asi 110 litrové. A přemýšlím, jestli si třeba taky nekoupit zase nějaké pěkné akvárium.
2: Já jsem jako malá měla, to se ani nedá říct, akvárium, takovou skleněnou nádobu. Měla jsem tam dvě rybky, které za chviličku plavaly bříškem nahoru, takže já určitě se do toho pouštět.
1: Dávala jsi jim papat, prosím tě?
2: Dávala, ale asi málo.
3: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ace of Base Design na Radiu Krokodýl, minutu a půl před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Za půl minuty bude 7 na Krokodýlu, budou zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
5: Hezké ráno, no a právě teď za půl minuty oficiálně končí cvičení bezpečnostních složek na hranici se Slovenskem. Podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 7? Kamrad, be mine. Train. A taky bude půlnoční hřích. Jak to vypadá s počasím? Deštníky, vypadá to, můžeme dneska nechat doma. Dneska by pršet nemělo, ale nebude zas moc teplo. V centru Brna teď máme 13 stupňů, dnešní nejvyšší odpolední teploty pouze 19 až 22.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 7, pěkné ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Byty v městském bloku v brněnské Křídlovické ulici vzniknou podle návrhu vítěze urbanisticko-architektonické soutěže, kterého vybrala porota v srpnu. Přesvědčili citlivý přístup studia k obnově stávajících domů, jejich doplnění o soudobou architekturu a proměna vnitro bloku v lokální park.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
5: Bezpečnostní složky zahájily včera ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládala. Například v Hodoníně se na bývalém hraničním přechodu tvořila jen menší fronta aut. Cvičení končí právě v této chvíli.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
5: Policisté na Jihlavsku včera večer hledali 32-letého muže, který měl podle nich v úmyslu si ublížit. Do pátrací akce se zapojili i policejní kynologové. Krátce po 21. hodině policisté muže našli v Novém Městě na Moravě. Je v pořádku. Hvězdný útočník Sidney Crosby plánuje pokračovat v hokejové kariéře i v příštích letech. 39-letému kapitánovi Pittsburghu končí po sezóně smlouva s Penguins. Do hokejového důchodu se ale nechystá. Crosby spojil s Pittsburghem celou kariéru. Teď se chystá na 22. sezonu v jeho dresu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace je ve směru z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Krhovem a Černou horou a pak také u Lipůvky. Ucpaná je silnice 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. A na silnici 55 v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se srazilo osobní auto s dodávkou. Jeden pruh je neprůjezdný. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině raní.
1: My vám přejeme krásné ráno a chystáme soutěž s brněnským Hantecem. O co budeme soutěžit?
0: O vstupenky na marmeládové slavnosti.
1: Tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a to se jich ptá: chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut. K tomu máme tady Brněnské Hante, co soutěžíme. Máme pro vás 4 vstupenky, tedy rodinné vstupné na marmeladové slavnosti, k tomu také marmeládu k tomu. A ty slavnosti se budou konat teď v neděli v amfiteátru v Řečkovicích, teď v neděli 13. září.
2: No, soutěžíme právě teď na lince 603 103 103, tak volejte dneska, jestli jste teda Brňáci, je to úplná brnkačka.
1: Je to velmi, velmi jednoduché. Na co se to dneska Žanek tedy ptá?
3: Gomity, co to znamená suk na čáři?
1: Suk na čáře.
2: Kdo by ho nikdy neměl, že?
1: Tak hele, teďka nevím, jako současná mládež, ale dřív to bylo jako nejzásadnější Jasný. Místo v celém Brně. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Milan.
1: Dobrý den, Milane. Víte, co to znamená suk na čáře?
4: No já si myslím, že je to sraz na české.
3: Suk na čáře je sraz na české ulici.
1: Dával jste si ho, když jste byl mlad? Teda neříkám, teď jste starý, to nevím, jako pardon.
4: No, chodívali jsme tam pořád, to byla klasika.
2: Jasně.
1: Nejzásadnější místo. Jdete na marmeládové slavnosti, máme pro vás 4 vstupenky. Gratulujem.
2: Užijte si to.
4: Super, díky.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Na Nalouli na Krokodýlu 18,5 minuty po 7 hodině. Jak máme venku, tak chladno a o moc teplej dneska nebude, i když jako jo, bude. Máme tam necelých 13 stupňů v Brně, Vyškov hlásí necelých 12, ve Žďaru nad Sázavou jenom 8,5 a Břeclav už má skoro 14 stupňů. Dneska se očekává oblačno, možná i polojasno, pršet dneska nebude a teploty maximálně 19 až 22 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Město Valtice dokončilo rekonstrukci smuteční síně, která se 1. září opět otevřela veřejnosti. Obřady se do té doby pořádaly v sousední Břeclavi a v Mikulově. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na valném shromáždění OSN a další aktuální otázky. V Oslo se včera konal pohřeb norského krále Haralda V. V katedrále se po minutě ticha, kterou drželo celé Norsko, konal smuteční obřad. Rakev byla dopravena na místo posledního odpočinku panovníka do pevnosti s královskou hrobkou. Jihlavská Dukla v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem Místkem, ale dočkala se výsledku 4-3 až v prodloužení. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: Ekonomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
7: Rádio Krokodýl.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.

0: Vlnka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Minutu po půl osmé, dobrá zpráva, opět je tady naše soutěž o benzín, respektive o pohonné hmoty. Nevíme, jestli tankujeme naftu, anebo benzín.
2: No, aby ta pohonná hmota mohla být vaše, tak stačí vychytat v našem vysílání výherní hit a tím dnešním je skvělá Lana Del Rey Summertime Sadness.
1: Až se rozezní tahle pohodovka, volejte 600-300-303, když budete nejrychlejší, je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Co nového na silnicích nám prozradí Lenka?
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace je ve směru z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. kilometrem. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona mezi Krhovem a Černou horou a pak také u Lipůvky. Ucpaná je silnice 380 Stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. A na silnici 55 v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se srazilo osobní auto s dodávkou. Jeden pruh je neprůjezdný. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Lenko, děkujeme. Pozor ještě na D1, trasa Vyškov Brno. Jak jsou holubice na kilometru 210, tak v připojovacím pruhu na začátku stojí porouchaná dodávka. Takže se musí najíždět přímo do toho pravého pruhu. Dejte tam pozor.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé, jdeme za dětmi.
2: Kdybyste to viděli a slyšeli, tak Tonda na vteřinu si stihl kýchnout před vstupem, jo? Tak jdeme do školky v Králově Poli a ptáme se, proč se kluci nelíčí.
3: Protože nejsou holky, ale jsou chlapy.
4: Protože to jsou kluci a kluci se vždycky nelíčí.
5: Protože kluky to nemají rádi, ale holky jo.
6: Protože by to klukům pak neslušilo a oni by si je spletli s holkama.
7: Že jako třeba se nalíčí a jde ven a pak říkají ahoj Teresko.
8: Protože nemají šediny a holky musí, takže se musí líčit.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
9: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak tohle byl Phil Collins a tohle Radio Krokodil 5 minut před 7:45. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Brně máme 13 stupňů, Vyškov hlásí 12,5, Břeclav 14, Znojmo 13 a v Jihlavě je jenom 8 stupňů. Jak to bude vypadat odpoledne? Bude teplej, ale žádný velký pařák nebude. 19 až 22 maximálně a pršet dneska nemá.
2: Radio Krokodil. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Obyvatelé brněnské ubytovny Podlesí se musí do týdne vystěhovat. Budova se prodává. Podobný scénář a chystaná rekonstrukce čeká i ubytovnu Pohoda. Majitel bezdlužným nájemníkům nabízí dočasný azyl. Spousta rodin ale nemá kam jít. Poslední rozloučení se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Jojo Band Richardem Tesaříkem se uskuteční ve středu 16. září. Smuteční obřad začne v 11 dopoledne ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo. Prohlásil to americký prezident Trump na celonárodním sjezdu své strany. Trump slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000. Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul zítra. Takový je přehled zpráv. Pěkné ráno.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 8,5 minuty bude 8 hodin a víme, co se bude dít zítra.
2: Protáhneme těla, přátelé, už zítra večer vytáhněte brusle, kola, koloběžky nebo longboardy. Vyrážíme společně na jízdu Brnem.
1: Ano, sraz je o 6:30 večer u Autopalas na Říbské v Brně ve Slatině. Startuje se v 7 hodin a čeká nás prodloužená trasa přes Černovické terasy, centrum Slatiny až k letišti a zpátky dorazíme až kolem 8:30. Proto přilbu a pořádné osvětlení určitě sebou.
2: Jinak připomínáme, že o bezpečnost se postará městská policie Brno a o hudební doprovod jako vždy ozvučené auto.

0: Ride It a Regard tady u nás na Radiu Krokodýl 2,5 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
2: Radio Krokodýl.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
0: Za minutu bude 8 hodin na rádiu Krokodýl, budou zprávy a ty má Katka, dobré ráno.
8: Pěkné ráno, v brněnské zoo se narodila mláďata kapibar, i o tom ve zprávách.
0: Po 8. Enrique Iglesias. Pink. A taky Miraj. Na Šumavě na Horské Kvildě je nula.
8: Péřovku sebou.
0: Doslova do písmene. My tady máme teplej, máme tady 13 stupňů, teda v Brně. Žar na Sázavou hlásí 8,5, Jihlava 8, Vyškov 12,5 a Břeclav a Znojmoz hodně po 14 stupních. Odpoledne pršet nemá, během dne taky ne a teploty nevysoké 19 až 22.
9: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: V brněnské zoo se narodilo 5 mláďat kapibar. Návštěvníci je mohou vidět v horní části zoo nedaleko od tropického království. Aby měli kapibary se svými mláďaty potřebný klid, tapíři teď nejsou ve společném výběhu k vidění.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
8: Chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní mrazu vzdorný kaktus opuncie. Ochranáři jej Podivíně a Tabulové nově zaznamenali i na svatém kopečku u Mikulova. Severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
8: Často skryté dvorky, zahrady a zákoutí v historickém centru Litomyšle oživí koncem týdne akce Litomyšlské dvorky. Od pátku do neděle má na programu směs výtvarných, hudebních, divadelních či dalších akcí. Na všechny bude vstup zdarma. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. O své rezignaci včera informoval výkonný výbor svazu, který to vzal na vědomí. Nahradí ho současný místopředseda Petr Pála.
10: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Novinky ze silnic má pro nás Lenka.
11: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 km. Osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace je i ve směru z Vyškova do Brna mezi 211 a 207 km. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna vás zdrží nové omezení mezi Krhovem a Černou horou a kolona je také u Lipůvky. Ucpaná je silnice 380, silnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Ruštuková.
0: Lenko, děkujeme. Já se dívám, že ta kolona od Prahy těch kamionů je taková roztrhaná a začíná už kousíček za Velkou Býtyši. Vidím, že tady u Devíti křížů už kamiony stojí v pravém pruhu. Pak se rozjedou a pak to zase zpomalí.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 8.03, to je přesný čas, kdy posloucháte Radio Krokodýl. Dobré ráno.
1: Hezké ráno a kdy taky přisypeme 119 850 korun. O tolik budeme hrát už za chviličku s naším krokodýlým zvukem. Tak buďte s námi.
2: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ze všech programů a procedur nahubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 minut po 8 hodině raní, telefon je zatím zablokován 603 103 103.
2: Ale teď odblokováváme a voláme, protože tady máme 119 850 korun.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady mi drás, Jarek.
1: Jarku, dobrý den, na pošesté se to zdařilo. Ne, já se nezlobím, je mi jasné, že to každý zkouší volat, nevolat a teď to už teda jde. Jarku, co máte pro nás za tip, abyste vyhrál ten ranec peněz?
3: Já si myslím, že to je zavazování nafouknutých balonků.
1: To mě nejde, já mám na tohle hrozně volšový.
2: Ježiš, to já bych taky nedala.
1: Hrozně volšový ruce, já vždycky, když vím nějakýho balonkaře, jak to plní a udělá šup, šup a je to zavázaný. Tak, jdeme za... Vy to umíte, zavazovat ty balonky?
3: No, tak trošku jo, spíš dětka to dělají.
1: Jasně, jasně. Jdem teda zavázat balonek.
2: Nepraskl, je to dobrý.
1: A jak to tam drhne, ty prsty, no, tak to přesně takhle tak zní, teda možná. Co říká arbitr?
2: Říká, ne, takhle Jarku, nezní balonek.
1: Je nám líto, ale není to
3: správně. Tak se nezlobte, ne. Jsem vás takhle
1: My se nezlobíme, od toho jsme tady, mějte se hezky. Naschranou.
3: Taky pěkně.
2: Hezký den.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
3: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Enrique Iglesias se na Krokodýlu 10 minut před 8:30. Jak máme venku, zatím je tam chladno a o moc teplej dneska nebude. Máme tam 13 stupňů v Brně a odpolední maximální teploty by měly být jen do 22 stupňů, ale pršet dneska nemá.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Na jihu Brna srazil včera ráno vlak ženu, která zemřela. Vyšetřování omezilo asi na 3 hodiny provoz mezi stanicemi Modřice a Brno Horní Heršpice. Neštěstí vyšetřuje policie. I když vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení slíbila, že daně zvyšovat nebude, poté co na konci srpna představila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard korun, začíná připouštět, že pro sražení deficitu bude muset na některé z nich sáhnout. Podle ekonomů to ale deficit nepokryje. Letadlo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským při odletu z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. málem zasáhl dron. Včera to bez podrobností řekl norský premiér. Osminásobný držitel zlatého míče Lionel Messi kupuje podle španělských médií druholigový fotbalový klub CD Eldense. Majoritní podíl získá od kolumbijské investiční společnosti, která se stala majitelem klubu loni v říjnu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
5: Aktuálně z Brna.
6: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
5: Vaše město Brno.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
10: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
15: Je dobré mít spřízněnou duši.
16: Vaše nejvěrnější rádio.
15: Stále s vámi.

0: Jsi zadarmo.
1: Ano, je sice pravda, že dneska klima potřeba nebude, ale jsou měsíce. Letos to bylo hodně, kdy ta klimatizace potřeba je. No a tenhle týden nadělíme někomu z vás klimatizaci, včetně montáže, zadarmo.
2: Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, a to každý měsíc po celý rok.
1: Pokud znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak mrkněte a napište jeho příběh na www.81pomáha.cz. Pro koho byste ji chtěli? Víte o někom? Tak napište a udělejte mu radost.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace je i ve směru z Vyškova do Brna mezi 211. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Světav do Brna vás zdrží nové omezení mezi Krhovem a Černou horou a je také u Lipůvky. Ucpané silnice 380, silnice do Brna na příjezdu do Tuřan.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8 hodin 35 minut, to je čas, kdy míříme za dětmi.
2: Ve školce Nelsné se ptáme, proč se lidi perou.
3: Často se pere zloděj s nějakým pokladníkem.
4: Nebo se perou o barák. Jeden pán, on na jednu paní mluvil sprostě u pokladny a ona mu potom dala facku.
5: Viděl jsem z brák, že se pere Babiš s Kalouskem.
6: Nebo se perou o holku.
7: Třeba se perou o mikrovlnku, nebo o sporák, nebo o zlatou práčku. Ne.
8: O pivo, nebo o rum, protože chcou být opilí.
1: Já, když se peru, tak se peru o jídlo, protože když mě něco sní někdo mého, to možná, ty jsi to tady nezažila.
2: Je tady ve studiu tvoje dcera a přikivuje.
1: Dobré ráno!
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
9: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Sloty na Radiu Krokodýl, 9,5 minuty po půl deváté. Jak pak máme venku, co se týče teploty, tak teď v centru města Brna máme 13,5 stupně, Vyškov hlásí 13, Břeclav skoro 15 stupňů, ve Znojmě je 13. Odpoledne při polojasné obloze maximálně do 22.
1: Radio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Byty v městském bloku v brněnské Křídlovické ulici vzniknou podle návrhu vítěze urbanisticko-architektonické soutěže, kterého vybrala porota v srpnu. Přesvědčili citlivý přístup studia k obnově stávajících domů, jejich doplnění o soudobou architekturu a proměna vnitrobloku v lokální park. Po postupující studené frontě bude v Česku dnes a v pátek chladněji než v předchozích dnech. Maximální teploty budou mezi 16 až 21 stupni. Na víkend se pak oteplí ke 24 stupňům. Déšť se očekává zítra hlavně na jihovýchodě země. Medvěd na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu na člověka, který utrpěl zranění. Incident se stal u obce Suchá hora už v úterý. Zraněný byl ošetřen v nemocnici. Jihlavská Dukla v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem Místkem, ale dočkala se výsledku 4-3 až v prodloužení. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Slyšíš to?
6: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
5: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
6: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
5: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
6: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
5: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
7: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Slyšíš to, tati?
13: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
12: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
14: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
15: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
16: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
15: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
16: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
15: www.chlebíčkovýraj.cz.
17: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
18: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
20: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí.
0: Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Radio Krokodýl.
22: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Jak to dopadá, když se potká rozvětvená rodina a jsou u toho obě dvě tchyně?
2: Tak to nám prozradí mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. V žabovřeské restauraci se v úterý večer rozpoutal halasný spor, ke kterému přispěly špatné vzájemné vztahy mezi dvěma rodinami a množství vypitého alkoholu. Zasahovat tam museli hned dvě hlídky městské policie. Jedna pětici podezřelých oddělila a uklidňovala situaci, druhá postupně zjišťovala, co se v podniku stalo. Ukázalo se, že restauraci navštívil 19-letý pár i mladíkovi rodiče a matka mladé ženy. Obě starší ženy na sebe prý velmi prostě křičeli a dívčina matka obvinovala chlapcovu, že jí nevrátila peníze. Podle svědků po sobě dokonce házeli pivními sklenicemi. V tu chvíli už si údajně velmi vulgárně nadávala celá pětice, až to mladý muž nevydržel, hrubě okřikl rodiče a ve steku rozbil pěstí okno restaurace. Lékařské ošetření poraněné ruky odmítl. Všichni aktéři byli opilí, dívčina matka dokonce hlídce nadýchala téměř 2¾ promile alkoholu. Majitelka provozovny si byla jistá, že škoda přesáhne 10 000 korun a strážníkům řekla, že má spor nahraný kamerou. Strážníci případ předali kvůli možnému trestnému činu a podezření z několika přestupků. Přeji klidný den a příjemný poslech.
1: Povedená rodinka.
2: Nás čeká za pár dnů taky rodinná oslava, tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Abys nebyla ve svodce.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Šup, šup, šup, šup song. A Šer tady u nás na Krokodýlu. 3 minuty před 9:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
1: Rádio Krokodýl.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
0: Předpokládám, že už jste vstali, milí krokodýlové. Máme minutu a bude 9 hodin. Máme čtvrtek 10. září. Irmy slaví svátek ze studia Rádia Krokodýl. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
9: A Tonda Kala. Krásný čtvrtek. Řidiče v Brně čeká víkendová uzavírka Kaštanové ulice. Podrobnosti za chvíli.
0: Nejenom řidiče, ale i chodce a cyklisty.
9: Ano, budu o tom mluvit.
0: Pardon, já se omlouvám. Nebudu nic říkat. Co dáme po 9:90? Headway je. John Lewis a taky třeba Top Loader. Venku vypadá, že bude krásně, no ono krásně bude, jakože pršet nebude, ale nebude tam úplně moc teplo. Dnešní maximální odpolední teploty pouze do 22 stupňů.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 9, hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Řidiče čeká víkendová uzavírka Kaštanové ulice v Brně, která souvisí s přestavbou mimoúrovňové křižovatky Brno-Jih. Důvodem je demontáž podpůrné skruže mostu. Ulice nebude průchodná ani pro chodce a cyklisty.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
9: Bezpečnostní složky zahájily včera ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na hranici se Slovenskem. Například v Hodoníně se na bývalém hraničním přechodu tvořila jen menší fronta aut. Cvičení skončilo dnes ráno.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
9: Policisté na Jihlavsku včera večer hledali 32-letého muže, který měl podle nich v úmyslu si ublížit. Do pátrací akce se zapojili i policejní kynologové. Krátce po 21. hodině policisté muže našli v Novém Městě na Moravě. Je v pořádku. Hvězdný útočník Sidney Crosby plánuje pokračovat v hokejové kariéře i v příštích letech. 39-letému kapitánovi Pittsburghu končí po sezóně smlouva. Do hokejového důchodu se ale nechystá. Crosby spojil s Pittsburghem celou kariéru. Teď se chystá na 22. sezonu v jeho dresu.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Minutu a půl po 9. hodině se jdeme podívat na silnice.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna nad Boustem 8. kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, kolona má 3 kilometry. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz na rozvé kolony, hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči popojíždějí od 3. kilometru. Ucpaná je v Brně na okruhu Svatoplukova ulice ze směru na Židejnice. Na silnici 43 ze Svitav do Brna je kolona kvůli novému omezení mezi Krnovem a Černou horou a pak vás čeká tradiční zdržení u Lipůvky. A na Uherském Hradišku mezi Huštěnovicemi a Sušicí srazilo osobní auto zvěř. Počítejte s omezením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ruský vědec Pavlov kdy se naučil psy slintat. Když rozsvítil, věděli, že dostanou žrádlo a začali slintat. Začal rozsvítit a slintali. U nás, kde se rozezní zprávy,
1: tak Tonda začne zívat. Rozmohl se nám tady takový nešvar, jako já chápu, že tě ty zprávy nudí, ale nemusíš to dávat takhle najevo.
0: Já si jdu zívnout. Dobrou noc, hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamo, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 15,5 minuty po 9. hodině je na programu Hit vašeho života, o které si píšete na program@krokodil.cz. Ahoj krokodýle, prosím o písničku Ajkou Ajkou všem, co se těší na víkend. Pro partu z Vyškova, z chaty, pro Peťu a Věrku. Díky, Veronika, tady to je.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Máme čtvrtek, pokud nemáte program na zítřejší podvečer, chcete se protáhnout, tak vytáhněte brusle, kola, koloběžky nebo longboardy. Ano, vyrazíme společně opět na jízdu Brnem. Sraz je o 6:30 večer u Autopalas na Říbské v Brně Slatině. Startuje se v 7. Kudy se pojede? Čeká nás prodloužená trasa přes Černovické terasy, centrum Slatiny až k letišti a zpátky se dostaneme tak kolem 8:30. Takže určitě přilbu a prosím pořádné osvětlení sebou. O bezpečnost se jako vždy postará brněnská městská policie a atmosféru cestou rozjede také hudební auto Rádia Krokodýl. Takže zítra v 7 večer vyrážíme.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl

0: okolí. Partnerem soutěže je Japo Transport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
9: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
8: Fandíme s vámi.
10: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
11: Aktuálně z Brna.
12: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
11: Vaše město Brno.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším, Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 9:55, taková malá pozvánka na marmeládové slavnosti, které se budou konat teď v neděli 13. září v amfiteátru v Řečkovicích. Vy tam v téhle chvíli můžete vyhrát 4 vstupenky a k tomu ještě marmeládu. Chce to ale uhodnout hit v jedné sekundě, který je připraven. Můžete volat 600 300 303 a uhodnout tady tuhle písničku, tedy buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje.
2: 3, 2, 1, go!
1: To znáte, ne? Aspoň teda myslím. Na Krokodýlu tuhle písničku hrajeme. Dívám se, že včera hrála třeba u nás nad ránem. Tak tedy 603 103 103, to je telefon sem k nám, na který můžete volat, pokud jste poznali, nebo třeba si myslíte, že jste to poznali. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, zjistím, tady Lukáš.
1: Dobrý den, Lukáši, odkud pak nám voláte?
3: Volám z auta, teďka střížím dálnice D1, kde to zase stojí.
1: Odkud jedete, od Prahy?
3: Jedu od Prahy a teďka vyjíždím do Popůvek.
1: Jasně, tak povídejte, poznal jste tu písničku? Tak,
3: je to Danza Kudu, jo?
1: Je, že prý se na to dobře cvičí v aerobiku, jsem někde slyšel.
3: To nevím, ale asi určitě jo.
1: Nejste cvičící typ?
3: Nejsou, spíš takhle, cvičící jsem, ale ne aerobik.
1: Jasně. A co marmeláda? Tu máte
3: tak
1: rád?
3: Marmeládu zbožňuju.
1: No tak vidíte, tak jdete v neděli na marmeládové slavnosti do Řečkovic.
3: Tak super.
1: Gratuluju k tomu, nezavěšujte a mějte se hezky. Naschranou.
3: Naschranou.
1: Z roku 2011 je dnešní hit v jedné sekundě. Don Omar Uchenzo, Danza Kuduro.

0: a dozadu a doprava a doleva. Jo, zacvičili jsme si teď na krokodýlu. Teda, kdo chtěl, Dan za kuduro dnešní hit v jedné sekundě. Do desáté, co dáme za devadesátky? Budeme tematičtí, hráli jsme o 4 vstupy na marmelárové slavnosti, tak si dáme Lady Marmelad. Bude také Mojo Lady. A třeba i Texas. Dneska hrajeme Irmám, slaví svátek, krokodýl gratuluje.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Rockle Fest
3: je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
4: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
3: A až se setmí,
4: letní kino přímo v Amfiteátru.
2: Rockle Fest.
3: V sobotu 12. září od 13 hodin v Amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: Baštím, baštíš, baštírna.
11: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
10: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
11: www.baštírna.cz. Mňam.
12: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v Amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
18: Víme první, co se děje v Brně.
17: Víme, jak bude.
18: Aktuální počasí.
17: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
18: Nejrychlejší dopravní servis.
17: Víme první.
19: Už 32 let.
17: Stále s vámi. So,
9: sisters, let me hear you.

0: Michael Jackson, Black or White, to byla poslední 90 po 9 na Krokodilu, poslední proto, protože bude 10 za 2 a čtvrt minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
3: Rádio Krokodýl. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Telapnet.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině nabídneme Taylor Swift, Nicka Kamena, Amru i Chinasky.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota na Moravě je v podstatě úplně všude stejná. Kolem 15 stupňů, někde možná lehce nad, někde lehce pod. Dnešní počasí by mělo být oblačné, sem tam i polojasné. Pršet dneska nemá a teploty maximálně do 22 stupňů.
6: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Brňané se dočkají nové atrakce. Z nevyužitého pavilonu C na výstavišti se stane domov pro více než 500 druhů živočichů. Akvárium se 4 miliony litrů vody pod mořským tunelem a evropsky rekordní pozorovací stěnou by mělo první návštěvníky přivítat v roce 2028. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, jež zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Poslanci se budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády. Předsedové vlád středoevropských zemí z uskupení Visegrádská čtyřka se dnes kolem poledne sejdou v Bratislavě s irským kolegou Michálem Martinem, jehož země v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Jelena Rybakinová z Kazachstánu porazila ve čtvrtfinále tenisového US Open 3-6, 6-1, 6-4 Číňanku Cheng Qinwen a díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře světovou jedničkou.
8: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl.

0: Rádia Krokodýl.
1: Kde se zdržíte, nám prozradí Lenka, jdeme na silnice.
2: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované fronty hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 208. kilometru už nehoda nepřekáží a kolona se rozjela. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči popojíždějí od 3. kilometru. A na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomalíte kvůli novému omezení mezi Krhovem a Černou horou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Lenko, děkujeme. Máme tady čerstvou nehodu na D1 ve směru na Brno. Osobní auto s dodávkou. Kilometr 165,1 úplně přesně. Je to kousíček za Velkou Bíteší, v podstatě mezi Velkou Bíteší sjezdem a benzínkou u 9 křížů. Dejte tam pozor, šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tak co musíme dneska hlídat za písničku, abyste vyhráli benzín zadarmo? Cože, písnička, benzín zadarmo? Jak to jde dohromady? Tak to vám vysvětlím během chvilky. Pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce? Rozmyslí si to.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Od pondělí do pátku u nás můžete vyhrát pohonné hmoty zadarmo, respektive za jeden jediný telefon. Chce to poslouchat a mít po ruce telefon, protože jak se rozezní ta správná výherní písnička, chce to volat 603 103 103 a když jste nejrychlejší, je to vaše, úplně jednoduché. Dneska hlídáte tady tuhle. Lana Del Rey, Summertime Sadness. Až tohle bude znít, volejte a vyhrávejte. Hodně štěstí.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
7: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
6: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
7: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
7: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
8: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchy.
11: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
12: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl.
13: Vaše nejvěrnější rádio.
12: Stále s vámi.

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Minutu po půl jedenácté, tip, kam vyrazit na oběd. Kam vyrazit, to necháme na vás, ale kdybyste třeba si říkali, co pak dneska vaří v Ráji na Hlinkách, tak mají tam na výběr ze tří meníček, já bych si dal cokoliv. Polévka se podává vepřový vývar s masem a těstovinou a potom ta trojitá nabídka, já osobně bych si dal třeba zeleninové risotto s kuřecím masem sypané sýrem a za celé to zaplatíte pouze 150 korun českých. Nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je pravý čas volat krokodýla, milí zlatí, pokud chcete peníze. A máme jich tady opravdu hodně. Máme tady 119 900 korun českých. Tolik se nám tady zatím nashromáždilo v naší soutěži. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Teď tady ten telefon 603 103 103. Jestli chcete, můžete volat a vymyslet něco, protože přece jenom ten zvuk už tady nějakou dobu máme. Myslím, že to bude 2 roky za chvilku. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, Lenka.
1: Kdože?
2: Lenka.
1: Lenka. Lení, dobrý den, kam vás zdravím?
2: Kousek od Brna.
1: Do práce?
2: Ne, jsem doma.
1: Jo, takhle. 119 900 korun, víte, co byste si s tím počala?
2: To ještě nevím. Musíme mít pro mě na ruce.
1: Jo, budete se tím zabývat, až to vyhrajete.
2: Ano.
1: Chce to správnou odpověď, ta zní jak podle vás?
2: Myslím si, že by to mohlo být skládání vystřelovacího deštníku.
1: Skládání vystřelovacího deštníku podle vás tedy zní takhle? Ale jo, proč ne? Včera jste to třeba na večer mohla slyšet, víte, když prčelo. Co říká arbitr na vaši odpověď? Je mi líto, ale deštník to není.
2: Dobře.
1: Někdy příště, mějte se pěkně, naschledanou.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
12: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
13: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
14: Slyšíš to?
15: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
14: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
15: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
14: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
15: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
14: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
16: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít. Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
21: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: All Stars Band, ty jsi jako já tady u nás na Rádiu Krokodýl. Blíží se 11. hodina, což znamená, že jsou přichystané zprávy. O čem pak budou, to nám řekne Míša.
1: Přeji vám pěkné čtvrteční dopoledne. Nová brněnská hala se na konci září představí veřejnosti. Více už o tom ve zprávách.
0: Přesně 4 minuty a bude 11 hodin.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
6: Ve středisku volného času Lužánky si na 12 místech v Brně a okolí vyberete kroužky na nový školní rok. Bude to sport, tanec, hudba, tvoření, technika, přírodověda či divadlo? Nebo zkusíte něco speciálního, jako je Lego robotika, 3D tisk, žonglování nebo programování? Kroužky začínají už od 21. září. Přihlašte se na luzanky.cz.
2: Rádio Krokodýl.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rádio Krokodýl.
13: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co zahrajeme po 11. hodině, například Big Street Boys, Everybody. Bude také Cyril. A v zásobě máme na Krokodýlu i No Name.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na úplném jihu České republiky, a tedy samozřejmě také Jižní Moravy, možná drobné přehánky, za chvilku v Břeclavi bude asi možná trochu pršet. Jinak by jinde pršet nemělo. Co se týče teploty, tak ta je teď v podstatě po Moravě jako skoro všude stejná. Nejtepleji mají tady Břeclav, tam je 17 stupňů, to my v Brně máme 15. Odpolední maxima pouze do 22.
14: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkný čtvrtek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nová multifunkční T-Arena se na konci září poprvé ukáže veřejnosti. Během víkendu 26. a 27. září budou mít lidé možnost nahlédnout přímo do prostor ještě před dokončením. Před halou zároveň čeká návštěvníky hudební a doprovodný program. Sněmovna včera přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Evidence se podle Senátu neměla vztahovat na bezhotovostní převody nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Zákon o EET tak nyní dostane k podpisu prezident republiky. Oblast severního Jadranu, včetně plážových destinací, zasahují už od včerejška silné bouřky a další dorazí během dneška a zítřka. Hlavním rizikem budou přívalové deště při opakovaných bouřkách, které mohou přinést lokální bleskové povodně. Hrozí také silný vítr, krupobytí a ojediněle i tornáda. Už jen jedno vítězství dělí tenistku Kateřinu Siniakovou, aby s Taylor Townsendovou vyhrála US Open ve čtyřhře a završila s americkou parťačkou kariérní Grand Slam, přestože po včerejší semifinálové výhře řekla, že turnaj v New Yorku pro ní není taková srdcovka jako pro Townsendovou, chce v New Yorku uspět.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice vyrazíme společně s Lenkou.
3: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované fronty hlavně kamionů mezi 174. a 196. kilometrem. A na silnici 43 na trase Svitavy Brno u Krhova stojí v omezení porouchané nákladní auto, vozovka je průjezdná Kivadlově, počítejte se zdržením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme krátce po 11. hodině a za chvilku Krokodýl cestovatel vyrazí na výlet. Budeme hledat název jednoho objektu v městě Brně a když ho uhodnete, vyhrajete dvě vstupenky do kina. Tak buďte s námi, přeju vám hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. A není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.

0: cestovatel.
1: Kurýr cestovatel vyráží do města Brna. Do jedné budovy, když uhodnete název té budovy, vyhrajete, milí zlatí, dvě vstupenky do kina Lucerna na film Osamělý vlk. Hrát se to bude teď v sobotu 12. září od 20 hodin. A kamže to vyrážíme? Je to jedna vila. Mám jich tady hodně, že? Nachází se v Žabovřeskách, ta vila. A to už je větší nápověda. Je známá, je dílem slovenského architekta, po němž nese jméno a tvoří páteř jeho dochovaného díla u nás v České republice. Tahle pohádková architektonická památka má pro secesní Brno stejný význam jako vila Tugendhat pro Brno funkcionalistické. Asi už možná víte, pokud ano, voláte Krokodýla 603-103-103, Radio Krokodýl, dobrý den. Haló, Krokodýl. Tak nic na schranu, někdo tam byl, už tam nikdo není. Ještě zkusím pár nápověd. K vile přiléhá také architektová zahrada, která byla spolu s objektem od roku 2009 rekonstruována a znovu otevřena v roce 2011. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: David, dobrý den.
1: Dobrý den, David, odkud nám voláte?
2: Z Kuřimi.
1: Byl jste někdy v té vile, o které jsem mluvil?
2: Nebyl, já nevím, jestli to je správně vůbec.
1: A kterou vilu teda myslíte?
2: Já myslím vilu Tugendhat.
1: Ne, tato není, tato určitě není. O té jsem říkal, že to je funkcionalistické a tohle je něco jiného.
2: Jasně, nevadí.
1: Tak nic, děkuju, mějte se moc hezky.
2: Naschledanou.
1: Tak vilu Tugendhat jsme vyloučili. Ještě můžu taky doplnit, že třeba ve vile můžete navštívit mimo stále expozice také krátkodobé výstavní projekty. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ivana, zdravím.
1: Ivanko, dobrý den, zdravím vás taky. Vy víte, která je to vila, kterou mám na mysli?
3: Je to vila Jurkovičova.
1: Byla jste tam?
3: Ano.
1: I vevnitř?
3: Ano.
1: Já byl jenom venku, stojí to za to i dovnitř?
3: Je to hrozně pěkný.
1: Já si taky myslím.
3: I pustevný, v Beskydech jsou hrozně pěkný.
1: Ano. To je dílo tohoto pána. Každopádně, vy jste uhodla, takže vyhráváte dvě vstupenky do kina Lucerna. Nezavěšujte mi, gratuluju vám a mějte se moc pěkně. Naschranou.
3: Naschranou.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
4: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
5: Je-li po akučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
8: Rádio Krokodýl.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Slyšíš to, tati?
7: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
12: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
13: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
14: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
15: Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
18: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
19: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
20: Vážně? A co umí?
19: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
20: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
21: Je dobré mít se kam vracet.
22: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Pět minut před 11:45, doufám si říct bombozní informace pro fanoušky motorismu. To, že se teď o víkendu koná na brněnském Creditas Autodromu Brno, tedy 12. a 13. září Masaryk Racing Race, to jste možná slyšeli, možná taky víte, že hlavním sportovním tahákem víkendu bude šampionát Formule 4 Central Europe Zone s takřka 40 mladými závodníky a závodnicemi. A teď pozor, mezi těmi závodnicemi, tedy slečnami, ženami, bude i Ella Häkkinen. Häkkinen, to mi něco říká. No jasně, tatínek Mika Häkkinen, tak jeho dcera, tady bude závodit. Tím by tahle informace mohla končit, ale nekončí. Půjdeme úplně jinam, půjdeme na Pražský hrad. Jakou to má souvislost? Byli by jednoduchou. Víte, kdo dneska snídal s panem prezidentem na Pražském hradě? Můžete hádat jednou. Mika Häkkinen, dvojnásobný mistr světa ve Formule 1. Nemusíte používat složitou metodu Markovič nebo vyšetřovací metody inspektora Kluzova, aby vám došlo, že Mika Häkkinen je v České republice a tím pádem bude i o víkendu na okruhu. No nevím jak vy, já se tam zcela určitě půjdu podívat, tak se stavte taky. Pěkné dopoledne.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
5: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
12: Baštím, baštíš, baštírna.
13: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
12: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
13: www.baštírna.cz. Mňam.
14: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13. do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Los Del Rio Macren, krokodýlu 2 a 4 minuty a bude poledne.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Aktuálně z Brna.
4: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
3: Vaše město Brno.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: K obědu po 12. hodině David Guetta Sia Flames. Kylie Minogue. A dáme i hodiny.
8: Jsme na věky věku, výkřik do peku.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jihu Moravy nám trochu prší. Hodonín, Břeclav, Hrušovany nad Levišovkou i v Mikulově tam drobně prší. Jinde ne, ta teplota je ale v podstatě stejná. V Břeclavi mají 17 a my v Brně máme 17,5, Vyškov hlásí 16,5 stupně. Odpoledne maximálně do 22 stupňů.
9: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezký den.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Modul nové antarktické stanice, který vznikal na Fakultě architektury VUT v Brně, je dokončen a připraven k předání Českému antarktickému nadačnímu fondu. Modul je navržen pro specifické podmínky Nelsonova ostrova v Antarktidě. Musí odolat vysoké vlhkosti, proměnlivým teplotám, silnému nárazovému větru i intenzivnímu UV záření. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Polská letiště v Lublinu a v Řešově dnes ráno krátce přerušila provoz, aby bylo zajištěno volné působení vojenského letectva. Operační velení polských ozbrojených sil později upřesnilo, že šlo o preventivní krok v souvislosti s válkou na Ukrajině. Automobilový závodník Tomáš Enge, který 11. září oslaví padesátiny, zůstává dodnes jediným Čechem, který soutěžil ve Formuli 1. V nejslavnějších monopostech světa odjel 3 závody v roce 2001.
11: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, zdravím na silnice, kde si dát na co pozor, tak třeba na Vyškovsku mezi Švábenicem a Ivanovicemi na Hané u sjezdu z D1 se srazila 2 osobní auta a provoz je částečně blokovaný. Pozor taky na D1, kilometr 176 ve směru na Prahu, stojí tam porouchané osobní auto a musí se objíždět, tak bacha. Nehoda se také řeší na D46 na prvním kilometru ve směru k Vyškovu, nebo trasa Olomouc Vyškov Brno. Tam havarovalo osobní auta, na místě zasahují i záchranáři, ale kolona se tam snad údajně netvoří. Pokud byste chtěli tyhle informace nějak doplnit, osvěžit, třeba tím, že D2 ve směru k Brnu je celkem hodně plná, kamiony v pravém pruhu už od nějakého 4. kilometru, tak nám dejte vědět. Buď do naší linky řidičů, anebo přímo do aplikace.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
2: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Herečka Kateřina Hrachovcová dneska slaví 52. narozeniny a anglický herec Colin Firth, ten slaví dneska 66. narozeniny. Svátek slaví dneska Irma, krokodýl gratuluje a dobrou chuť přejeme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou hnění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou z něhy a vím, co mám rád, zůstává ve mně jemně.

0: Katy Perry, Hot and Cold, Jirka s vámi, tohle je vaše rádio, Krokodýl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A my už jdeme do školky v Židenicích, dneska se těch prcků ptáme, kdo je to gladiátor.
2: Ten je třeba nějaký voják, který byl na těch válkách. Že je to třeba nějaký král, který vládl předtím, když ještě nežili prezidenti.
3: Že má takovou helmu, má takovou pistol malou a bojuje.
2: Třeba, že má kraťase a opravuje stroje.
0: Kdo je to gladiátor? Na to jsme se ptali našich zlatíček.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
5: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Je to tady. Dva brněnské týmy. Jeden velký souboj. V roli domácího týmu vyzveme v sobotu od 15 hodin SK Artis Brno. Pojďme společně ukázat, jak silnou podporu dokážeme z tribun vytvořit. Na zápas se nalaďte už od dopoledních hodin v předzápasové fanzoně, kde vás čeká šancefest a bohatý doprovodný program. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Vyprodáme stadion.
7: Fandíme s vámi.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
12: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
11: A až se setmí,
12: letní kino přímo v amfiteátru.
11: Rokle, Rokle, Rokle Fest.
8: V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: KFC ti zase nabízí víc.
18: MacBooky Neo.
17: iPhone 17.
18: Laserové projektory.
17: Sluchátka Apple Beats.
18: A stovky dalších cen.
17: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
18: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
17: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
19: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Purple Disco Machine, Krokodýl. Ano, jsme rádio, které tleská taky obcím, městám, které bojují se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Bošiaková Božena, jsem starostkou obce Jevišovka. V současné době, kdy je opravdu velké sucho, také v naší obci platí omezení užívání pitné vody společnosti VAT Břeclav, která je dodavatelem pitné vody pro naši obec. A to zejména na pouštění bazénu, umývání aut, zalévání. Prostě používat pitnou vodu jenom opravdu k tomu, k čemu je určena a neplýtvat.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Pop Sinclair na Krokodýlo.
1: Radio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
0: Chystá se fotbalová bitva o Brno, Zbrojovka versus Artis už tuhletu sobotu. My pro vás máme taky vstupenky na tohleto utkání. No a budeme brzy soutěžit, tak se nás držte.
1: Radio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v M-paláci.
6: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
7: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
8: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
10: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
11: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jennifer Lopez zpívá svému klukovi, že není jeho máma. Tak tohle písnička pro všechny mamánky. Míša Kupská, věřím, že doma mamánka nemá, nebo jo?
1: Ne.
0: Co si dáme do zpráv, povědej.
1: Pěkné odpoledne. Vznikající kolektor v centru Brna bude mít 21 odboček. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
4: Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
2: Radio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 13. hodině z Krokodýla Dua Lipa. Laidback trošku léta. A nebo partička Krištof. Hity po 13. hodině.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra bude ještě chladněji, na jižní Moravě zataženo, teploty kolem 16 stupňů, připravte si deštníky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Rychlostí zhruba 80 cm za den postupuje ražba tunelu nového kolektoru pod Českou ulicí v centru Brna. Po roce přípravných prací, kdy dělníci chystali šachty, zajišťovali budovy v ulici Tryskovou injektáží a stavili provizorní vodovod, bude ražba trvat přibližně rok. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Islandská vláda příští rok v únoru předloží návrh zákona zakazující lov velryb. Island, Norsko a Japonsko jsou zatím jediné země na světě, kde je komerční lov těchto savců legální. Tato praktika však na evropském ostrově vyvolává dlouhodobě protesty ze strany ochránců zvířat a filmových celebrit. V letech 2028 až 2034 bude možné evropské prostředky využívat v Česku na investice do sportovišť. Mohlo by to přinést 5 až 10 miliard korun ročně. Vláda již schválila výchozí materiál.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na Vyškovsku mezi Švábenicemi a Ivanovicemi na Hané u sjezdu z dálnice D1. Se srazila dvě osobní auta, provoz je tam částečně blokovaný. Kdyby cokoliv, tak dejte vědět.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Sedí dvě blondýnky v kavárně, jedna říká, tak co, jak ti dopadl řidičák, ty zkoušky? Vyhodili mě. A proč? No, před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30krát objela. Počkej, a nepřepočítala ses?

0: Tohle je úžasná Lana Del Rey s Krokodýlem.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Rádio, které vám dotankuje benzín zadarmo. Kdo pak se dovolal? Haló.
2: Dobrý den, tady Miloš z Brna.
0: Miloši, vyplatil se ti poslech Krokodýla v práci, benzín je tvůj.
2: No super, mám obrovskou radost a děkuju Krokodýlovi, že takovou akci vůbec má.
0: Tak doufám, že si budeš pěkně jezdit. Měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Miloš bude jezdit zadarmo, a co vy, další výherní hit, Cyril. Až tohle uslyšíte, volejte studio a benzín je váš.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
2: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
3: Slyšíš to, tati?
4: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
3: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Pro doma.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Je dobré si pomáhat.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl Sugar Babes Push the Button.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Bláznivý večer se odehrál právě v Brně, ale víc už nám prozradí mluvčí městské policie Jakub Ganem. Zdravíme.
2: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. V žabovřeské restauraci se v úterý večer rozpoutal hlasný spor, ke kterému přispěly špatné vzájemné vztahy mezi dvěma rodinami a množství vypitého alkoholu. Zasahovat tam museli hned dvě hlídky městské policie. Jedna pětici podezřelých oddělila a uklidňovala situaci, druhá postupně zjišťovala, co se v podniku stalo. Ukázalo se, že restauraci navštívil 19-letý pár, i mladíkovi rodiče a matka mladé ženy. Obě starší ženy na sebe prý velmi prostě křičely a dívčina matka obviňovala chlapcovu, že jí nevrátila peníze. Podle svědků po sobě dokonce házeli pivními sklenicemi. V tu chvíli už si údajně velmi vulgárně nadávala celá pětice, až to mladý muž nevydržel, hrubě okřikl rodiče a ve steku rozbil pěstí okno restaurace. Lékařské ošetření poraněné ruky odmítl. Všichni aktéři byli opilí, dívčina matka dokonce hlídce nadýchala téměř 2,75 promile alkoholu. Majitelka provozovny si byla jistá, že škoda přesáhne 10 000 korun a strážníkům řekla, že má spor nahraný kamerou. Strážníci případ předali kvůli možnému trestnému činu a podezření z několika přestupků. Přeji klidný den a příjemný poslech.
0: Moc děkujeme, víme, co se děje, městská policie Brna.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
3: to má podařit. FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Slyšíš to?
5: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
4: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
5: Poctivý burčák od místních vinařů, historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
4: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
5: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
4: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
5: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
6: Baštím, baštíš, baštírna.
7: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
6: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
7: www.baštírna.cz. Mňam.
8: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
9: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Vzpomínka na obří koncerty Evy Farné, krokodiláci. Tak pojďme na čerstvé zprávy. Míša je tady.
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Rodinná hádka v brněnské hospodě se zvrhla. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Dramatizaci humorného románu O smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Koncert Kristýny Kubíkové nabízí divadlo Bolka Polívky v 19.30.
5: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 14. Timbaland, Katy Perry. Budou Milli Vanilli. A nebo Xandl X.
6: Hrajeme doma, od dneska je mi pocit.
0: Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, jsme Krokodýl.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě máme teploty kolem 16 stupňů, převážně zataženou oblohu. Večer nám ještě sprchne, zítra opět zataženo, teploty kolem 18 stupňů.
8: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne přeji.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v brněnských Žabovřeskách. Setkání dvou rodin se proměnilo ve vyhrocenou hádku, při které podle svědků létaly vzduchem pivní sklenice. Konflikt nakonec vyústil v rozbité okno restaurace. Všichni zúčastnění byli podle městské policie pod vlivem alkoholu. Výrobci energetických zařízení čelí výraznému nedostatku kvalifikovaných lidí. Zaučení nováčků z jiných oborů navíc trvá i několik let. Přestože volná místa v energetice nabízí více než třetina firem, mladí lidé nemají o manuální pozice zájem. Řešením by mohl být přechod pracovníků z postupně končícího fosilního průmyslu. Nevidomý muž z anglického Huddersfieldu dostal v úterý u soudu podmíněný trest 36 týdnů zařízení pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění. Na konci června během jednoho večera ujel za volantem přes 240 kilometrů. Letošní mistryně světa ve cvičení s obručí 18-letá Ukrajinka Taisia Onofričuková bude hlavní favoritkou 20. ročníku víkendové Grand Prix moderních gymnastek v Brně. Na největší domácí akci se představí 24 gymnastek ze 17 zemí.
9: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava.
7: Vidíme se večer. Řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, kde jezdí.
10: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Přímo v Brně je provoz prozatím klidný. Výraznější zdržení podle řidičů kolem 5 minut je momentálně na ulici Zvonařka do Černovic u Dornichu. Zpomalující dopravu, převážně kamiony, očekávejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 172. kilometru. A také na D2 na příjezdu do Brna ze Slovenska od exitu 3. Na dopravní nehodu dejte pozor na cestě z Brna do Svitav u odbočky na Blanenskou ulici do Kuřimy. Očekávejte tam silnější provoz a kvůli zužení je kolona zhruba na 5 minut z obou stran, dále u Bořitova. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Jirka s vámi, tohle rádio, které vám nabízí taky benzín zadarmo a taky naftu. Hit za hitem, Timbaland, Katy Perry. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nový vedoucí úřadu nastoupí před své úředníky a říká: tak, ode dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek. V pondělí oddych po víkendu. Úterý příprava na pracovní den. Středa pracovní den. Čtvrtek oddych po pracovním dni. Pátek příprava na víkend. Sobota, neděle víkendové volno. Když domluví, tak se přihlásí úředník a říká: počkat, a v tu středu tady budeme jako do kolika?

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: single X v blbým věku a my pomáháme.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
0: Ano, na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterými můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. No a pokud znáte někoho, komu by klimatizace zlepšila život, tak nám napište jeho příběh na www.81pomáha.cz. Tak pro koho byste chtěli klimatizaci zadarmo, krokodíláci?
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
4: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
4: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
3: www.chlebíčkovýraj.cz.
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Na zahradu, na terasu Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Diton.
9: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Pro doma.
11: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
14: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: tance.
1: Tohle jsou Miraj, my jdeme soutěžit o velké peníze.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 119 800 korun za záhadný zvuk, který zní takto. Ptáme se, co to je. Vy můžete volat studio 603 103 103 typrouci a vyhrát velké peníze. V tuto chvíli je telefonní linka volná. Ptáme se, kdo tam, odkud, halo? Ajajaj, tam nám někdo vypadl, nebo přetížená telefonní linka. Uvolňujeme linku opět 603 103 103. Ptáme se, kdo tam, odkud, halo? Radio Krokodýl, ej. Tak, zkusíme to do třetice, jestli nám to nespadne. 603 103 103, Krokodýl, kdo tam, halo, odkud?
3: Dobrý den, zdravím Krokodýla.
1: Kdo se dovolal a odkud?
3: Standa z Velkého Mezříčí.
1: Stando, zdravíme do Velmezu, peníze by se hodily, že jo?
3: V každém případě jo.
1: Pojďme typovat, hádat, co to je.
3: Já si myslím, že je to kousání kornoutu od zmrzliny, ale kornoutu toho braženého, celá jako zmrzlina, jak to je, takovej, jo?
1: Takže zmražená zmrzlina z obchodu, kousání.
3: Kornout, jo.
1: Kornout. Co na to arbitra? Je to ono nebo ne? Ani tohle to není, aj.
3: Takže mrsace nebude.
1: Ještě ne, ještě ne. Je potřeba přemýšlet dál, co to může být. Mějte se pěkně, zdravíme do Velkého Meziříčí, ahoj.
3: Naschle.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 119 000 korun.
4: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
2: Radio Krokodýl. Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
8: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
9: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
10: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
11: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v M-paláci.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Pistole. Loka.

0: Přímo na kroku dílu je tady 15. hodina, teď už tak je Míša Kupská, čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Já vám přeji pěkné odpoledne, v neděli začne měsíc dobročinné závěti, i o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
3: Radio Krokodýl.
5: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 15. z Krokodýla večera. Meredith Brooks. Lucie Vondráčková. Je tady 15. hodina.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska na večer se připravte deštníky, bude pršet, teploty kolem 16 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve středu 16. září se na bezmála 30 architektonicky zajímavých místech uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih. Do Brna při této příležitosti zamíří známí literáti z celého světa, včetně vnuka Gréty Tugendhatové či držitelky prestižní ceny Magnesia Litera. V Česku v neděli začne měsíc dobročinné závěti. Vyhlašuje ho koalice za snadné dárcovství. Chce dárce a dárkyně podpořit v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace. Za loňský rok lidé v závětích odkázali na dobročinnost desítky milionů korun. Mezinárodní den závětí připadá na 13. září. Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením. Formuli 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede v novém madridském okruhu Madryn, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jehož dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí. Je?
8: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žarošické ulici na křižovatce s Jedovnickou došlo k nehodě motorkáře. Na místě jsou záchranné složky a doprava tam zpomaluje. Na průjezdu Kuřimí směrem do Brna bourala dvě osobní auta. Pozor na trasa Pohořelice Znojmo před Branišovicemi, kde se srazila dvě osobní auta. Nehoda je tam navíc se zraněním. A zpomalující převážně kamiony čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic a v protisměru od Brna z Slatiny. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšár.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane vrchní, platím. Co máte? 10 korun.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: láska umí taky zahřát. V 21 stupních se to docela hodí.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: A nebo vás zahřeje výhra na Rádio Krokodýl. Krásné odpoledne, super čtvrtek všem, s Krokodýlem přeje taky Peťan. Benzín nebo nafta gratis, pořád to teče, krokodýláci. Je to jednoduchý, stačí vychytat výherní sonka, je to vaše.
2: Jmenuji se Roman, jsem z Brna, vyhrál jsem benzín zadarmo, hrozně moc děkuju Krokodýlovi, protože za 14 dní jdu za bráchou do Prahy slavit 50. a bude se mi to sakry hodit. Moc krát děkuju Krokodýle, jste skvělej.
0: Pěknou cestu na oslavu do Prahy, Romane, a krokodýláci, nový výherní song, Motýly. Jasať mi na chvíli. Jak my nasadíme motýly a mandraže, tak vy vytočíte studio Krokodýla, dovoláte se a vyhrajete jako Roman. Tak buďte ve střehu, poslouchejte rádio, mějte fantastické nejenom čtvrteční odpoledne.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: Japotransport. www.japotransport.cz.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Fandíme s vámi.
7: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šance Fest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím.
6: Fandíme s vámi.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
9: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
10: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
11: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
10: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
11: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
12: To můžu.
11: Chlebíčkový ráj.
13: Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.
14: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: Tvůj pocit po projektu?
16: Jipi!
17: Jé!
15: Jé!
17: Jipi, jipi!
15: Hornbach, s námi to zvládnete.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
21: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Vaše oblíbená hudba z Krokodýla, 3:30, 3 minuty, YouTube One. Dobré odpoledne.
1: Bydlení s Krokodýlem.
0: Bydlet dobře, lépe pohodlně, o tom právě teď na Krokodýlu. A na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Pane Brožo, jaký je největší mýtus o realitních kancelářích, případně makléřích?
2: Asi nejčastější mýtus je, že práce makléře spočívá jen v tom, že otevře dveře na prohlídce a vezme si provizi. Ve skutečnosti se většina práce odehrává v zákulisí. Od prověření technického stavu nemovitosti a právních vad, jako jsou zástavy nebo exekuce, přes náročnou administrativu až po vyjednávání o ceně a podmínkách obchodu. Kvalitní makléř funguje jako odborný partner a ochranný štít klienta, který pomáhá předejít chybám, šetří čas, nervy a často i peníze.
0: Říká o práci i odpovědnosti makléře Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Děkujeme.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Bydlení s Krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl do čtvrtka, Meredith Brooks Beach a brzo nás čekají Gladiator Games, krokodýláci.
1: Dnešním hostem je Marek Rejman, pořadatel FMX Gladiator Games. A my se ptáme, na co se můžeme těšit?
2: Tak diváci se můžou těšit na to, že my opravdu si dáme záležet, přivezeme světový jezdce, světovou show, už teďkom pracujeme na vizuálních efektech, pracujeme na pyru, takže uděláme prostě skvělou show pro všechny fanoušky, nejenom motokrosu a freestyle motokrosu, ale vůbec pro rodiny s dětmi, myslím, že se to všichni užijou a už teď mám obrovský ohlasy právě od jezdců, který se v Brně chtějí zúčastnit, takže myslím, že jednu z nejlepších akcí v historii freestyle motocrossu v Evropě.
1: Dnešní host Marek Rejman, pořadatel FMX Gladiator Games.
3: Radio Krokodýl.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: Slyšíš to?
8: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
7: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
8: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
7: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
8: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
7: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
8: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
9: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeládové slavnosti.cz.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jé!
11: Jipi, jipi!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Vaše letní rádio. Krokodýl. Krokodýl.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: s Katy Perry míříme k 16. taky za Míšou, která jako správná maminka dala pokyny mobilem domů dceři, tak tě tady vítám. Doufám, že je všechno v pořádku, ahoj, že to malá všecko navnímala.
1: Já myslím, že jo, hele, poslala jsem ji do zásilkovny do Zboxu, já jsem zvědavá, je to premiéra, jo, jako devítiletý děcko, uvidíme.
0: Tak good luck, slečno, co máš do zpráv?
1: Víkendová uzavírka kvůli modernizaci křížení D1 a D2. Podrobnosti ve zprávách.
2: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
3: Baštím, baštíš, baštírna.
4: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
3: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
4: www.baštírna.cz. Mňam.
2: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity Krokodýláci a dáme si spolu Flashdance. Budou Clean Bandit Rockby. A potěšíme všechny bohémy i Lubora v Kanicách. A mrsknem si tam Bon Jovi, to je můj život. Ať máte svůj život hezky pod kontrolou, teď přesně minuta do čtvrté.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 16 hodin bude a jenom 18 až 21 stupňů to okazuje na teploměrech v Brně. Ve Žďáře mají 14 normálně. Brďo, kosa. Ale prý to může být ještě horší. Říká Péťa, zdraví nás z Vysočiny. Před náma je pátek a to bude teprve nejstudenější den týdne, protože má být zataženo. Ráno v 6 začne pršet, bude to prostě lehký deštík nebo přeháníka, bude to tak do 11. Pak se to trochu protrhá a maximální teploty odpoledne. Na Moravě na Brněnsku 17, na Vysočině 16 stupňů.
6: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Víkendová uzavírka Kaštanové ulice zkomplikuje dopravu na jihu Brna. Důvodem je pokračující přestavba frekventované křižovatky D1 z D2. Stavbaři zdemolují podpůrnou skruš. Úsek bude nepropustný i pro pěší a cyklisty. Řidiči musí využít dlouhou objízdnou trasu. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno první prezidentská knihovna. Respektuje přání první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní ceny Václava Havla. Ukrajina v současnosti zvažuje zlegalizování pornografie, včetně zdanění modelek na platformě OnlyFans. Zákonodárci se domnívají, že takový krok by do rozpočtu mohl přinést až 25 milionů dolarů. Nového ultimátního šampionátu se v Budapešti od pátku do neděle zúčastní 381 atletů z 65 zemí. Do vybrané společnosti se kvalifikovala i trojice českých atletů. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, čtvrtý kladivář srpnového mistrovství Evropy Volodymyr Myslivčuk a bronzový výškař loňského mistrovství světa Jan Štefela.
2: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
7: Dopravní servis
5: Rádia Krokodýl.
0: Odpolední špička, je to husté, průjezdnost známe s Jakubem na Krokodýlu.
7: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Jihlavské ulici u křižovatky s Vídeňskou boudalo osobní auto s dodávkou. Připravte se tam na zdržení v koloně, která má téměř kilometr a půl. V Žarošické ulici u Jirovnické stále překáží motorkář po nehodě se zraněním. Očekávejte i tam kolonu od Svatoplukovy. Svatoplukova je ucpaná v obou směrech. Zdržíte se také na Poříčí do centra před Vídeňskou a na ulici Zvonařka u Dornichu. Na cestě z Pohořelic na Znojmo před Branišovicemi boudala dvě osobní auta. Nehoda je tam se zraněním a převážně kamiony popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 175. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Jakub Tilšár.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Hezký čtvrtek všem s krokodýlem, s vámi Petr Holík, Žanek Hlaváček a Han Tec.
1: Tady jak svíňa z Kroxny. Koumejte, co to znamená suk na čáři?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: On. Byla jsi mi nevěrná? Ona. Kolikátého myslíš?

0: Super čtvrtek z Kabáty, Burlaky s Hantecem.
1: Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Jak je Hantec, tak voláme Zdarec.
2: Zdar jak svíňa z Kroksny. Gomety, co to znamená suk na čáře?
0: Tak to gome každé hloupé brňák, to všichni vědí, nicméně ve štatlu jsme nepochodili.
3: Prudká zatáčka.
4: Promluvíš si s někým? Sraz v Lužánkách.
5: Sraz, ale kde to fakt nevím.
0: Tak to jsme fakt oslovili samé nebrňáky, protože každý brňák přece ví, že ta česká ne, takže Žaný.
2: Suk na čáře je sraz na České ulici, tak si ho tam někdy dejte a mějte betelný den.
0: Na čáře do čáry, hlavně do dobré nálady s Krokodýlem.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A za zvuky do ruky super prachy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
7: Vážně?
6: Jasně, dej na mě.
8: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz.
11: Starnet internet.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
14: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
15: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
16: Pro doma.
17: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
18: Tvůj pocit po projektu?
19: Yippie!
13: Yeah!
19: Yeah! Yippie, yippie!
13: Yeah!
18: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Ve čtvrtek s Jelenem a s Krokodýlem zároveň. A jestli máte Magdalenu, vemte ji na brusle nebo na kolo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Jo, krokodýláci, už je to zase blízko. V pátek večer to je zétra, brusle, kola, koloběžky, longboardy. Vemte to, vyrazíme společně Brnem. Zítra sraz 18.30 u Autopalas na Říbské v Brně Slatině a startujeme v 7. A čeká nás prodloužená trasa přes Černovické terasy, centrum Slatiny až k letišti a zpátky dorazíme asi o 8:30. Přilbu, pořádný osvětlení určitě sebou, o bezpečnost se postará městská policie Brno, atmosféru cestou rozjede hudební auto Rádia Krokodýl. Tak v pátek, zítra, v 7, Slatina, jdeme na to!
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor! Velký výběr vinilových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
5: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
7: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
8: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
9: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
8: A až se setmí,
9: letní kino přímo v amfiteátru.
8: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v Amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
10: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny,
15: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: auta na cestu z práce s Evičkou, taky s Míšou má zprávy.
1: Já vám přeji hezké čtvrteční odpoledne. Rodinná hádka v brněnské hospodě se zvrhla. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bítníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Koncert Kristýny Kubíkové nabízí divadlo Bolka Polívky v 19.30.
5: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá se blíží a bude šalalalala. Takže Venga Boys, dáme Kaleda. Bude Lucie a právě teď je přesně 5. A krom svítání dáme víkenda, když už je zítra víkend.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra vstupujeme do víkendu Krokodýláci a zítra bude zataženo a ráno to bude deštivý. Tak od 6. raní do 10. 11. to bude asi mokrý, pak to přestane, bude možná i nějaký sluníčko, ale teplota nejnižší za celý týden, takže pátek nejstudenější, zatímco teď je Brno 18 až 21, Šepkovice 19, Žďár 14 stupňů. Tak zítra, když bude teplo na Vysočině, tak bude 16, ale spíš to bude kolem 13. Odpoledne na Moravě 17 stupňů Celsia maximálně.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne přeji.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v brněnských Žabovřeskách. Setkání dvou rodin se proměnilo ve vyhrocenou hádku, při které podle svědků létaly vzduchem pivní sklenice. Konflikt nakonec vyústil v rozbité okno restaurace. Všichni zúčastnění byli podle městské policie pod vlivem alkoholu. Výrobci energetických zařízení čelí výraznému nedostatku kvalifikovaných lidí. Zaučení nováčků z jiných oborů navíc trvá i několik let. Přestože volná místa v energetice nabízí více než třetina firem, mladí lidé nemají o manuální pozice zájem. Řešením by mohl být přechod pracovníků z postupně končícího fosilního průmyslu. Nevidomý muž z anglického Huddersfieldu dostal v úterý u soudu podmíněný trest 36 týdnů zařízení pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění. Na konci června během jednoho večera ujel za volantem přes 240 kilometrů. Letošní mistryně světa ve cvičení s obručí 18-letá Ukrajinka Taisia Onofričuková bude hlavní favoritkou 20. ročníku víkendové Grand Prix moderních gymnastek v Brně. Na největší domácí akci se představí 24 gymnastek ze 17 zemí.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty, krokodýláci, víme, kde jsou komplikace, Kubo.
11: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na cestě od Prahy před Brnem jsou místy kolony kamionů v úseku mezi Ostrovačicem a 96. kilometrem. V protisměru za Brnem na Prahu došlo na 188,5 kilometru k nehodě. Kolona tam narůstá. Ucpává se proto i výjezd z Brna na Popůvky po Pražské ulici. Přímo v Brně očekávejte kolonu na Svatoplukově a Gajdošově ulici do Židenic a také z obou stran na Zvonařce u Dornichu. A popojíždět budete na rakousko-českém pomezí před Mikulovem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stán Jakub Telšár.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
12: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
10: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové odpoledne všem s krokodýlem přeje Petr Holík. Zvláště pokud své děti právě vezete do kroužku, nebo jste je už vyzvedli, ať je to malování, tenis, golf, atletika, tancování, nebo nějaké bojové sporty. My jsme se ptali Zlatíček ve školce, proč se lidi perou děcka?
1: O pivo nebo o rum, protože chcou být opilí.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nejnovější sexuální poloha je na cibuli. Postup. Muž se svlékne a žena se rozpláče.

Audio.

0: Jenom radost, žádná starost, don't worry, Krokodýl a Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ať máte hlavně samé radosti, co nejméně starostí se svými dětmi, ať jsou velké nebo malé ještě krokodýláci. Naše Zlatíčka nám ve školce dělají radost a ptali jsme se, proč se lidi perou, to když je teďka zase ten oktagon MMA, že jo, v tom Brnísku, tak děcka, proč se lidi perou?
2: Často se pere zloděj s nějakým pokladníkem.
3: Nebo se perou o barák. Jeden pán, on na jednu paní mluvil sprostě u pokladny a ona mu potom dala facku.
4: Viděl jsem

0: že chcou být opilí.
1: No a nebo se perou o prachy, že jo? To bude v sobotu večer, to jsme zvědaví.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: Na Krokodýlu benzín zadarmo, ještě zase o ten nemusíte prát. Stačí se prostě akorát správně dovolat.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: Transport. www.japotransport.cz.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky. Pravdý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
5: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
6: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
4: Rádio Krokodýl.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Slyšíš to, tati?
9: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
8: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
14: Na kraji zamíchej a chopej. Mňam, mňam, mňam.
15: Tvůj pocit po projektu?
16: Jipi!
17: Jo!
15: Jé!
16: Jipi, jipi!
17: Jej!
15: Hornbach, s námi to zvládnete.
18: Kamakája, jipi, jipi, jipi.
19: Je dobré mít někoho,

0: Stále hit je z Krokodýla, po půl šesté do Kulova Utěchova k Weidhoferovým, hlavně pro Tomáše, co má rád víkenda. Save your tears, šetři slzy. A když tak, ať jsou to slzy radosti, krokodýláci. Měli bychom šetřit hlavně s vodou, to si myslím, že je dobrý oslý můstek. Zachraňte vodu, šetřete vodu, jako v mnohých obcích.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Miroslav Vymyslický, starosta obce Březí. My se samozřejmě držíme nařízení naší obce s rozšířenou působností, což je Mikulov. Nařízení o tom, že zákaz napouštění bazénů, například mytí aut, zavlažování z vodovodního řadu. Všechno jsme to prodiskutovali už předem se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, která nám vodu dodává, a snažíme se tyhle opatření co nejvíc držet, protože letošní sucho je opravdu nestandardní. Sucho tady sice bývá, ale letošek je extrém.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.

0: Cesta jako jedna ze sta. Klasika z 80. kdy Zájl, Svajaž, Vajaž a Bach, Klimačka na krokodýlu.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Slyšíte dobře, na krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl, takže tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. A každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc, celý rok. Z 81 Klima. Takže se ptáme, znáte někoho, komu jedna z těch 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáhá.cz a pro koho byste chtěli klimatizaci zadarmo? Tušíte? Víte? O kom víte, že by mu pomohla? No, pokud víte, tak pište krokodýláci www.81pomáhá.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: 17 hodin 43 minuty, pořád něco na krokodýlu a za chvíli vaše oblíbená muzika opět. Dobré odpoledne.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodýl.cz.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
7: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
8: www.baštírna.cz. Mňam.
9: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jé!
12: Jé!
13: Jipi, jipi!
12: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
16: Je dobré mít se kam vracet.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl ke kafíčku na terasu pro Slavkováky i hodovou chasu do Býteše, kde mají odslouženo, odtančeno, odspíváno, tak chválíme. A do Rejhradu, kde se k tomu všemu teprve schyluje. Večer šohaj, ráno šohaj, že jo. Rejhraďáci, ať to taky dobře dopadne, ty vaše hode. Máme tady zprávy, minuta a půl, bude šest.
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. V neděli začne měsíc v dobročinné závěti. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
5: Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Slyšíš to?
8: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
7: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
8: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
7: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
8: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
7: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
8: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
3: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Tak zdarec do Hustopeč, pošlem tam co? Třeba Bruce Springsteena. Do Rejhradu Justina Timberlakea. Možná by to Renda poslal do toho baru, kde je ta pěkná obsluha, že? Co, Rendo? To pošlem do Troubska, do Hrušovan, to má rád Jirka a Iveta by chtěla espresso macchiato. 6 hodin 1 minuta, mi amore.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Trošku to padá, ta teplota v Brně 18 až 20, Čepkovice necelých 19, Žďáry na 14 a pátek, nejstudenější den tohoto týdne evidentně, ráno s nějakým deštěm s přeháňkama, zhruba mezi 6 a 11 před obědem, odpoledne pak zataženo oblačno a maxima 16 na Vysočině, 17 na Moravě.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve středu 16. září se na bezmála 30 architektonicky zajímavých místech uskuteční veřejná čtení z více než 30 knih. Do Brna při této příležitosti zamíří známí literáti z celého světa, včetně vnuka Gréty Tugendhatové či držitelky prestižní ceny Magnesia Litera. V Česku v neděli začne měsíc dobročinné závěti. Vyhlašuje ho koalice za snadné dárcovství. Chce dárce a dárkyně podpořit v tom, aby sepsali poslední vůli a pamatovali v ní na prospěšné organizace. Za loňský rok lidé v závětích odkázali na dobročinnost desítky milionů korun. Mezinárodní den závětí připadá na 13. září. Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením. Formuli 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede v novém madridském okruhu Madring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí a jehož dominantou je dlouhá klopená zatáčka La Monumental.
11: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
12: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zdraví do končící odpolední špičky. Jak to jede, Kubo?
13: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Pionýrské ulici u křižovatky se Štefánikovou se srazilo osobní auto s motorkářem. Boudalo se také na křižovatce ulic Kounicova a Sokolská. Doprava tam vázne. Před Brnem na dálnici D1 se zdržíte převážně v pravém pruhu od Ostrovačic na cestě od Prahy. A v protisměru tedy za Brnem do Prahy překáží nehoda na 188,5 kilometru. Postojíte se od Brna Slatiny. Rádio Krokodýl z Globa Asistance Koptelšár.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemné pozdní odpoledne všem s krokodýlem. Petr Holík zdraví na Moravu, Vysočinu, do Býteše a i k Prušánkám a Hodonínu a pozdravíme Honzu Lačňáka i Jardu Dobeše a pro vás, borci, speciální hudební depeše Pokáč v lese.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
3: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Krokodýláci, benzín stále na našem rádiu pro vás připraven. Zásoby paliva pro Brno, Jižní Moravu zadarmo. Stačí poslouchat Rádio Krokodýl. Lovíte výherní songy v našem vysílání. Mimochodem připraven je nový výherní song Motýly. Nasaď mi na chvíli. Takže jakmile uslyšíte Mandraže, berete telefon, voláte a také vyhráváte.
0: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
2: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
4: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cimbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Díláci, Milky, Just the way you are. A je 7:30 a máme vás pěkně u krokodýla a někteří jsou v práci a hrnou tam ty burgery, anebo jsou v Hrušovanech a mají tam tu rodinku a třeba se dneska dovolají do písniček na přání. Takže Jiříčku, Troubilovic pro tebe speciálně, Abraxas, Obyčejnej svět. Obyčejnej svět.

0: Připravte se na skok, krokodiláci, a hlavně ten teplotní, to jste si všimli. Včera nám tady vydatně zapršelo, teploty spadly najednou asi o 15 stupňů chladněji než několik dnů zpátky, krokodiláci, a je to jasné, po přechodu studené fronty prostě citelné ochlazení. Zítra vlastně bude nejstudenější den týdne a to ještě bude u nás pršet ráno někde mezi 6. a 11. Ale pak dobré zprávy, na víkend se má vracet letní počasí, ono se to uklidní. Od 12 hodin zítra, od pravého poledne, se to začne zlepšovat. Sobota, neděle budou teploty už zase nad 20 a vystoupá to až ke 24 stupňům Celsia. A mimochodem, další déšť pak dorazí v noci na pondělí, takže kdo potřebujete zalévat, tak nebojte, bude zalito. Rádio Krokodýl.
1: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
4: Rokle, Rokle, Roklefest
5: je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
6: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
5: A až se setmí,
6: letní kino přímo v amfiteátru.
4: Rokle, Rokle, Roklefest.
5: V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
7: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. Helendoron.cz/Vyškov.
8: Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. When I'm

0: Tak, šťastný chlap dneska k 10. září krokodýláci jednoznačně ekonom Marek Zimolka, který ho srdečně zdravím, protože má narozeniny. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě ta ekonomika, biznis Máro stále baví. No a Josef Pepíček Vašák taky slaví narozeniny. Mara Zimolka není jediný, takže borci, kluci, všechno nejlepší k těm vašim narozeninám. Bo mám máte na konci sedmičku, paráda. Tak dáme i nějakou písničku. No a kdo by si chtěl dát zahrát, tak se samozřejmě může připojovat, protože budou písničky na přání.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále dobrá muzika, dobrá nálada s Krokodýlem. 19. hodina je tady, k tomu dvě minuty. Budou Daft Punk.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Budem šťastný, budem laky, doufám, že vy u rádia taky. Aktuálně Brno 16 až 18 stupňů, spadlo to v Šepkovicích, jsme na 17, Žďár 13 stupňů Celsia. Koukám, Krkonoše, tam je od 11 do 15 stupňů, taky nic moc. Pátek, nejstudenější den týdne, zatažený, ráno deštivý mezi zhruba 6 až 11 dopolední a odpolední maxima budou kolem 16, 17 stupňů Celsia. A tady jsou hlavní události dnešního dne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: V sobotu 19. září si Muzeum města Brna připomíná 122. výročí vzniku. Na tento den tradičně připravuje bohatý program, a to ve všech svých objektech. Na hradě Špilberg, ve vile Tugendhat, v Arnoldově vile a vile Vital. Obyvatelé brněnské ubytovny Podlesí se musí do týdne vystěhovat. Budova se prodává. Podobný scénář a chystaná rekonstrukce čeká i ubytovnu Pohoda. Majitel bezdlužným nájemníkům nabízí dočasný azyl. Spousta rodin ale nemá kam jít. Blanenské gymnázium má nové multifunkční sportoviště. Primárně bude sloužit studentům školy. V odpoledních hodinách ho však budou moci využívat také místní sportovní kluby a široká veřejnost.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Servus na silnice Krokodýláci, tak možná už teď těsně před svým domovem, což je super, ale jsou ještě místa, kde je potřeba být trpělivý. Kubo?
3: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Pionýrské ulici na křižovatce se Štefánikovou stále pozor na nehodu osobního vozidla s motorkářem. Bouralo se také na Pražské ulici v části Bosonohy směrem na Popůvky. Kolona tam má přes kilometr. U Brna vázne provoz před exitem z Traversát 6 na dálnici D1 a v protisměru u Brna, tedy z Vyškova, je fronta mezi Slatinou a Traversátým 2. kilometrem. Situace se tam ale postupně zlepšuje. A v úseku 3,5 kilometrů čekejte zdržení na rakousko-českém pomezí na příjezdu do Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšár.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Příjemný večer všem s krokodýlem a zvláště pro oslavence dnešního dne, takže pro ekonoma Marka Zimolku a Pepíka Vašáka, proborce, co vás na ty grafy, čísla, prachy nebo dobrý vepřový spolehlivě nalákají. Všechno nejlepší.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krásný večer všem s krokodýlem, zvláště pokud jste už konečně po práci, šli jste třeba na pivko, na šnita, na malý, na velký, nevím, a jste spokojený, že s kamoškou, co dneska prý byla Peťa s Luckou na Bláhovce, moc si tam holky užili, takže zdravíme srdečně. Krásný večer všem přejeme na Moravu Vysočinu, do Bojanovic, Horních Dolních a i k Hodonínu, anebo do Prušánek a jdeme na telefon a myslím, že tam bude někdo úplně vodinut. Halo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj, tady Tom Prigl.
0: Prigl, Tomáš, zdarec na Prigl.
1: Zdar jak svíňa.
0: Zdar jak svíňa, jak se máme úvody, kluci?
1: Dobrý, dobrý, jsem po večeři, parádňácký, takže dobrý.
0: Skvělý, skvělý, trošku se sice ochladilo, tak jsem rád, že to máte stále dobrý.
1: Dobrý, sprchlo, je to potřeba. No.
0: Je to potřeba, bylo to velmi, velmi nutné. A pak zase bude pršet, ale až zítra ráno brzo a pak prej až pondělí nebo v noci z neděle na pondělí. Takže Tome, co
1: já
0: si dáme?
1: Vím,
0: co si dáme? Zahrát, řekni, povídej.
1: Hele, šla by Daša.
0: Daša, to by asi šlo. No, a půjde to pro?
1: No, tak jako vždycky, no. Honzík, Davidek, můj kluci, brácha Dan, Petr Holí, no, pro tebe, Petr Holí, ty jasný.
0: Děkuji, ano.
1: Petr Brambora, policajt Krchovičkovi, teta a Paťa, Denda Gedhans a pro celý tým Rádia Krokodýla, pro mýho kocourka, prosím pěkně.
0: Krokodýl děkuje, salutuje a právě vám tam hraje, pěje Daša Austin a krásný večer přeje. Mějte se, Tome, čau.
1: Ahojky, čau papa všem.

0: Lady Gaga Paparazzi, 19 hodin 20 minut písničky na přání Krokodýla. Kdo chce, tak si volá 603 103 103.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
7: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
7: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
6: www.chlebíčkovýraj.cz.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Je

0: které pomáhá. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krokodýláci, voláte, pořád to tady zvoní, někdo tam je, halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Peťulko, Peťa ze Žďáru.
1: No nazdar, Peťo, do Žďáru, do toho studeného Žďáru, co?
3: Jak se tam máte, když je tam taková docela kosa? No, 14 stupňů psala,
2: no,
3: že máte.
2: Nic moc, teda nic moc,
3: že? A zítra ještě to bude asi studenější o chvilku.
2: No,
3: tak to vydržte, no. Protože pak se zase vrátí prej na chvilku počasí skoro do léta. Jo? Tul se ke kočičkám a k Mírovi, Peťo, jo?
2: Jo, jasný, to víš, jo.
3: A co si dáme zahrát, řekni, do toho studena?
2: No, dáme zahrát, mohla bys pustit Taylor s Feliou, nebo tak?
3: Ofeliu, jasně, hele, dáme Ofeliu samozřejmě, no.
2: No a bude to pro tebe, pro celou tvoji rodinu.
3: Děkuju.
2: Pro mýho Míru, pro všechny, co poslouchají a tak.
3: Za všechny děkuju, krásný večer přeju a mějte se báječně na Vysočině, pa, Peťulko, i Mírovi zdarec, ahoj.
2: Jo, čau.

0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Písničky na přání z vašeho oblíbeného rádia, tedy z Krokodýla. Tady je Peťa, jdeme na telefon. Krásný dobrý večer, halo, ahoj.
2: Ježíš, tím já jsem se domluvil. Omlouváte.
3: Kdo je tam?
2: No, Zdeněk Králík jmenuje. Brýna, Brna, jak to něco houklo jenom, jo?
3: Aha, budu? dobře, houkni, poslouchej.
2: Poslouchej.
3: No.
2: Pomaličku. Dívej se, já jsem zaslechl toho kamoša, ten Hanzec, jak baví vždycky, ne? Ten,
3: jasný, jasný, Žanek Hlaváček, jasný, no.
2: Žanek, tak mu vysvětli jednu věc, že nikdy byl Cuka na čáře a byla Umeďana na čáře, vole. Tam byl Cuka.
3: Dobře.
2: Tam byl Cuka, Umeďana na čáře.
3: Umeďana na čáře, dobře.
2: Víš, on je mladý, on to nekom ještě, jako jo.
1: Zdeni, dobrý, jo, super, vyřídím, děkuju moc a krásný večer.
2: A počkej, přeju,
1: dobrý, čau, díky moc, Darec, ahoj.

je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Yeah.

0: Krokodýl na přání, Bob Sinclair, Love Generation, krokodýláci, hrajeme pro vás podle vás.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: A chystám andělský song Petra Bendeho, protože na telefonu, jestli se nepletu, by taky měl být anděl. Halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer,
0: pán andělu, vítejte. Dobrý večer, Pavle, zdravíme Mezříč. Ahoj, ahoj. Tak, studenější odpoledne, trošku je to vypršený. Kouzelník Bítešský musí pozdravit zase Bítešáky. Mimochodem, mám tady pro ně připravenou krásnou písničku. Zdravíme velkou Bíte, že jo? Mám tady pro ně speciální děkovačku, gratulovačku, protože ty, co to všechno připravovali, starali se, pečovali a nebylo to jednoduché, tak si zaslouží i skladbu. Takže za chvíli od Pepy Jelínka, ale teď to bude od tebe pro koho, prosím tě, Pavle?
2: Děka, prosím tě, pro Terezku a pro dvě Elišky, že jim dneska vedli nahoru.
0: Ano.
2: Bez jakýchkoliv problémů, takže jim se jsou z Dolních Hřmanic a potom samozřejmě vnoučku a mé pravnučce, která bude mít svátek, teďka Deniska. Adoptoval jsem děti, které mi začali říkat dědo, že doma nemají dědo, tak mě prosím, jestli mi můžou říkat dědo, to už jsme si jednou řekli.
0: Jsme říkali, ano.
2: Je to Elizabetka a Sára. A jejich maminka je Kristýnka krásná. No a potom bych chtěl poděkovat všem, samozřejmě do Sazomína, hlavně Marcelce, která se ujela zase znovu andílku, do Brna samozřejmě, do Slavkova a do Velkého Mezeříčí, který jsem se ovládám sám, snažím. Takže díky moc a přeju všem hezký večer a řeknu vám, až příště budou Bítešský hody, tak na ně běžte podívat, protože to je něco kouzelního. Bylo to fajn, viděl jsem, že tam pohodnocený pan Donutíl dostal hvězdu, takže bylo to kouzelný. Děkuji za to, že jsi mě pozval. Moc hezký večer.
0: Krásný večer, děkujem, Pavle, ahoj.

0: Jo, to je Peťan Bende. Mimochodem, před rokem na Hody na Velkou Bíteš nezapomenou mnozí, protože připravil krásný večerní program 20 let od Superstar. Děkujeme, nezapomeneme. A i o něm vlastně mluvil před chvílí pán Andělů z Meziříčí Pavel, který byl na Hodech loni, byl letos a moc to chválil. Taky mám připravenou speciální zdravici a gratulaci od šéfa kultury z Bíteše Pepi Jelínka, ale předtím ještě krátká reklamní pauza a pak jdeme na to. Nejenom do Bíteše s Krokodýlem, krásný večer všem. Stále na přání vám hrajem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fandíme s vámi.
3: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
2: Fandíme s vámi.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Krokodýl.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem a než skočíme do Bíteše na děkovačku, tak rychlý pozdrav z Hodonína od Jardy Dobeše, který chce AC/DC Highway to Hell pro Radima do Hodonína a i pro tebe, já děkuju a všem, co mě znají. Děkuji, Jaroslav Dobeš, Viva Hodonín, AC/DC pro vás.

0: Cesta do pekel, Highway to Hell. ACDC s Krokodýlem z Hodonína pro všechny.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A teď krokodýláci, speciální zdravice na tradiční bítežské hody po té, co proběhly fantastické dozvuky. Mám tady důležitou zdravici a děkovačku od šéfa kultury z Bíteše. Čau Péťo, všichni krokodýláci. Chtěl bych vás pozdravit, poděkovat, že jste přišli, že jste se bavili, krásně jste si hody u nás v Bíteši užili, ale hlavně chci poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě i průběhu podíleli. Skončili včera zdárně skácením máje, zábavou s hodovými dozvuky a velice všem děkuji, hlavně Sylvii, Janě, Lence, Majce, Ludce, Péťovi, Kájovi, Lukášovi a tanečníkovi Jirkovi. Na třech pódiích skláním před výpomocí Edy Robenského, Jardy Němce s manželkou, partou kamarádů, Ivetce, Fandovi, Pavlovi. Velký dík patří vedení Velké Bíteše, zastupitelům za podporu, všem, kteří přispěli finančně i dary do tomboly, a super dík Pavlu Gajzurovi, pracovníkům technických služeb při přípravě průběhu, Pavlu Hradeckému, celé městské policii, Ostraze Lifesec, Káje Matouška, a poděkování i do restaurace u Raušů, restaurace u Vrány, Svatojakubskému pivovaru, Božskému burgeru, Lunch, děkujem pivovaru Ferdinand a velký obdiv všem vystupujícím kapelám a super pochvala a obdiv za zvuk Crew 369 Davida Procházky. To musím teda říct, to byl tak super zvuk, že jsem normálně byl úplně hotovej. Fakt jako kluci, paráda. A pokračuju. Pepa říká můj obdiv samozřejmě moderátorům Karlu Hegnerovi za podhorácký folklorní festival, Marku Grandemu za páteční koncerty soutěže, tobě Petře za profi a poutavý přednes, suprovou moderaci na třech pódiích sobotního programu. Nesmím opomenout velké poděkování Silvě Smutné za organizaci a vedení podhoráckého folklorního festivalu. Zvláštní poděkování Jerexu paní Pasekové, protože se nám 35 metrů v pátek mája vysoká začala nebezpečně naklánět. Jeřábníci přijeli, vytáhli, hlavní stárek zkrátil o 10 metrů a pak zase bezpečně vrátili na původní místo, takže super, super, super. Děkuju Chase, Richtářskému, páru, Konšelům a všem, kteří v neděli vystupovali v hlavním programu. Těším se na vás na všechny příští rok zase v Bíteši na tradičních hodech. Pepa Jelínek za Klub kultury a tady pro všechny buty. Děkujeme, užijte si to. Na hladě.

0: Speciální písnička, děkovačka od šéfa kultury Velké Býteše Pepi Jelínka pro vás, co jste se podíleli na úspěšných, úžasných, včera skončených letošních Býtešských horech. Večer šohaj, ráno šohaj, ať jste šohají celý další rok, než bude další ročník. Hezký večer, Býtešáci.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A někdo známe na telefon, kdo tam je? Halo, dobrý večer.
2: Dárina,
3: tady je Slavkova.
0: Čermáci Slavkova.

0: pro bajkera se Zdeňka do Šepkovic,
1: pro Janče do Řečkovic,
0: pro oba dva Milany
1: a pro pána Andělu.
2: Všechny srdečně zdraví krokodýla, zvláště tý pracan, ty, co to s náma mají v takovém trošičku náročnějším režimu, ať vám to jde krásně od ruky. Krásný večer všem s krokodýlem, zdarit Slavkováci, ahoj!
0: Ahoj!

0: Jo, lete, krásný krokodiláci, přešla studená fronta, ale nebojte, zase se nám to teplo vrátí zpátky.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psa.
0: A už toho moc nestihnem, krokodýly, bude 8 za 2 minuty. Mimochodem, už jsme tady hráli Marovi Zimolkovi, protože dneska narozeniny slaví o 10 míň má Josef Pepíček Vašák, takže jak Marovi, tak taky Pepíčkovi štěstí, zdraví a ta řezničina baví a on se nám dokonce jeden z nich ozývá. Halo, kdo je tam? Dobrý večer, ahoj.
3: Děcka, zdarej jak svině, děkuju mnohokrát za všechny přáníčka a přeju všem krokodilákům hodně zdravíčka, stejně jak vy přejete mě.
0: Jasný, Pepičku, výborně, v tom případě pro tebe úplně závěrečná písnička, taky devadesátková, takže si myslím, že to potěší jak oslavence Maru Zimolku, tebe, tak všechny ostatní krokodýly a je ti přáno, kamaráde, hezký večer, narozeninovej, zdarec.
3: A přeju všem, ať se máte petel s tím krokodýlem. Starec z Rajaradu a z Kobylnice. But I've been for God, not Joe, I've been married long.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V brněnské zoo se narodilo 5 mláďat kapibar. Návštěvníci je mohou vidět v horní části zoologické zahrady, nedaleko od tropického království. Břeclavští zastupitelé na svém dnešním jednání podpořili vznik 5 velkých dětských hřišť, schválili koncepci, která s tím počítá a která vychází mimo jiné i z ankety mezi obyvateli města. Hodonín dokončil obnovu dětského městečka na rozhraní obytné zástavby a lesoparku ve čtvrti Bažantnice, které před 5 lety poničilo tornádo. Než ho živel prakticky srovnal se zemí, poskytovalo zázemí organizacím zaměřeným na práci s dětmi a mládeží. Podobně bude fungovat i nyní.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.

0: Ruky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx 2000.cz.

0: Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cymbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V sobotu 19. září si Muzeum města Brna připomíná 122. výročí vzniku. Na tento den tradičně připravuje bohatý program, a to ve všech svých objektech. Na hradě Špilberg, ve vile Tugendhat, v Arnoldově vile a vile Vital. Obyvatelé brněnské ubytovny Podlesí se musejí do týdne vystěhovat. Budova se prodává. Podobný scénář a chystaná

0: rekonstrukce čeká i ubytovnu Pohoda. Majitel bezdlužným nájemníkům nabízí dočasný azyl. Spousta rodin ale nemá kam jít. Blanenské gymnázium má nové multifunkční sportoviště. Primárně bude sloužit studentům školy. V odpoledních hodinách ho však budou moci využívat také místní sportovní kluby a široká veřejnost.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se s kým probouzet.
2: To nejlepší po ránu.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rozjíždíme pondělní krokodýlí pelíšek a to s datem 14. září. Pěkně jsme odstartovali 38. týden tohoto roku. Máte za sebou třeba právě už první pracovní den tohoto týdne. Já věřím, že si užijete nádherně noc, kterou pro vás máme připravenou plnou hitu tady na Krokodýlu. Jarek Hemala s vámi, hezký poslech.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Dneska Daniela celý den slaví svůj svátek, vy jste měli šanci popřát. My teď i přejeme z krokodýla a posíláme další hitovku. Krásnému večeru a přání všeho nejlepšího.

0: Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V brněnské zoo se narodilo 5 mláďat kapibar. Návštěvníci je mohou vidět v horní části zoologické zahrady, nedaleko od tropického království. Břeclavští zastupitelé na svém dnešním jednání podpořili vznik 5 velkých dětských hřišť, schválili koncepci, která s tím počítá a která vychází mimo jiné i z ankety mezi obyvateli města. Hodonín dokončil obnovu dětského městečka na rozhraní obytné zástavby a lesoparku ve čtvrti Bažantnice, které před 5 lety poničilo tornádo. Než ho živel prakticky srovnal se zemí, poskytovalo zázemí organizacím zaměřeným na práci s dětmi a mládeží. Podobně bude fungovat i nyní. Přehled dnešních událostí.

Srdeční krokodýlí pilíček nám valí dál, Jarek přeje hezký poslech. No a my se společně jdeme teď podívat ke Žďáru nad Sázavou. Tam nás ladíte a posloucháte na 96 FM. My jsme rádi za to, že i v pracovním procesu nás tam ladíte a právě teď vám do Žďáru posíláme další hit.

Hezkou noc, Krokodýla vám přeje Jarek Hemala. Další skvělé hity jsou pro vás připravili. Při čtvrtku si je budeme skvěle užívat. Věřím, že jste odhodláni to zvládnout všechno do konce pracovní doby, tak pokud makáte, ať vám to příjemně utíká a my vám k tomu budeme posílat hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V sobotu 19. září si Muzeum města Brna připomíná 122. výročí vzniku. Na tento den tradičně připravuje bohatý program, a to ve všech svých objektech. Na hradě Špilberg, ve vile Tugendhat, v Arnoldově vile a vile Vital. Obyvatelé brněnské ubytovny Podlesí se musí do týdne vystěhovat. Budova se prodává. Podobný scénář a chystaná rekonstrukce čeká i ubytovnu Pohoda. Majitel bezdlužným nájemníkům nabízí dočasný azyl. Spousta rodin ale nemá kam.

0: Blavenské gymnázium má nové multifunkční sportoviště. Primárně bude sloužit studentům školy. V odpoledních hodinách ho však budou moci využívat také místní sportovní kluby a široká veřejnost.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so damn.

Na ten dnešní den se podíváme tedy na 10. zářijový, no a dnes máme Světový den prevence sebevražd, také Dny evropského kulturního dědictví. No, abyste věděli, čím zajímavý třeba právě ten dnešní den 10. zářijový byl a je. Teď přání krásné noci a užijte si Hit za hitem.

Půlnoce nám blíží, čtvrteční krokodýlí pelíšek stále ladíte, Jarek Hevala přeje hezký poslech, pohodu, dobrou náladu vám všem, ať už děláte cokoliv, kdekoliv, doufám, že si to jak se patří pěkně užíváte. No a mnozí se těšíte na to, že třeba získáte prachy přímo do ruky. I zítra po ránu budete mít šanci. Ode mě teď šance vychutnat ten největší hudební výběr. Jarek Hevala vám přeje krásnou noc.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Kamery spočítají cestující brněnské MHD, mají pomoci odhalit přeplněné spoje, i to probereme na Vlně krokodýla. Dopravní podnik města Brna zavádí do ostrého provozu systém automatického počítání cestujících. Kamerová technologie v celkem 734 vozidlech eviduje nástupy a výstupy cestujících s přesností na téměř 100%. Systém může dopravní podnik města Brna pomoci flexibilněji plánovat spoje, což je hezké, nebudeme jezdit v přeplněných a tam, kde je to potřeba, přidají. Díky za to, teď už za dalšími hity, Jarek přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky vedle.

je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Koncerty a tanec otevřou novou výstavu věnovanou slovenské kulturní scéně. I o tom víc právě teď na Krokodýlu. Ano, slovenské umění, koncerty, taneční průvod městem, rapová performance i večerní DJ set. Dům umění města Brna chystá vernisáž nové rozsáhlé výstavy a žádná i na autorům slovenské scény, která představí tvorbu více než stovky slovenských umělců a umělkyní z různých generací. Tak, kdybyste chtěli vyrazit, určitě budete moci, užijte si to. Užijte si i další hity u nás na Krokodýlu. You can walk my-

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Wow.